0: blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: To jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu právě chára. Vyzlečím tě z drahých

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. FM. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

byli rodiče. Čežom, čego, čak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Old School na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: king size bed, biele víno, 4 čerešně na to, babič v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední.

0: Fresh Night.
1: We run the world. Tang, tang. Can see ya.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Dobré ráno přejeme, bon appetit, 6. hodina. Pojďme začít tím, co jste zvyklí, a to je počasí. Vypadá nádherně.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Tak jenom, aby to vyšlo tak, jak nám je slibováno. Dneska bude jasno, skoro jasno, 25 až 29 na teploměru, na horách 20 až 24 a 20 stupňů.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Co se týče těch zpráv ranních, tak provizorní most přes Porubku se bude vyměňovat, to asi víte, a vyžádal si úplnou uzavírku ulice nad Porubkou. Silnice nad Porubou bude zcela neprojezdná, ale i neprůchozí. Takže objízdné trasy budou vedeny přes Bíloveckou, Manezmanovou, Rudnou ulici, a to pro oba směry. A to nové mostní provizorium bude sloužit až do zahájení výstavby trvalého mostu. A to je plánováno ve druhé polovině roku 2027. Policisté prověřují okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který před několika dny zemřel za škrt. Nikdo dosud nebyl obviněný. V úvahu přichází trestný čin usmrcení zedbalosti. Záškrt je závažné infekční onemocnění, které se projevuje bolesti v krku, horečkou a typickými šedobílými povlaky na mandlích. No a Baník, tak ten je připravený jít do další bitvy. Výhrami nad Zlínem a Duklou se svěřencům Josefa Dvorníka povedlo na tu poslední chvíli odvrátit přímý sestup. Takže do Ostravy míří Táborsko.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Já to dneska vezmu všechno i za Honzíka, než se dostaví. Co se týče dopravy, tak my víme, že Klimkovický tunel vám včera večer dal docela žabrat. V tuhle chvíli, 6 hodin k tomu 2 minuty, by to mělo být v pohodě, to znamená, že je opět zprovozněný. No a bohužel se to neobejde ani bez ranní nehody, která je v Ostravě na Lidické, nebo respektive kousek od Lidické u Penáče. Tak bacha, a kdyby cokoliv, tak to znáte. Hezké ráno.
1: Doprava?
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Oslavit výročí svatby stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
10: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Co sledovali jste včera večer, to, co se dělo proti Norsku? Nebojte se, hokejový expert tady dá své vyjádření za pár minut, doufejme, takže i s vámi tohle hokejové utkání probereme. Vy, co jste nepolíbení, nevíte a ještě máte dobrou náladu, tak jsme včera prostě, já nevím, proč se směju, prohráli 1-4. Nevadí, jak říkám, rozebereme dneska Kanada a tam to bude teda sakra důležité. Dobré ránko, bon appetit, kolik máme? 6-8... A 6-9 už.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
3: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Janko, vítej, hokejový expert.
1: Já se chci v prvé řadě omluvit, já jsem uvízl v zácpě. Mezi obývákem a ložnicí.
0: No, teď... Tak, super, aspoň jsem vděčná za to, že říkáš pravdu.
1: To víš, že jo, bez tak já se omlouvám, no tak víš co, jsme jenom lidi.
0: Jsme jenom lidi,
1: včera
0: ale...
1: jsme se toho sami přesvědčili.
0: Jako myslíš při těch, jo,
1: no
0: s norkem.
1: Jistě, no jistě, co, s norkem, co to bylo? Jako?
0: Nevím, co to bylo, ale když bylo 10 sekund do zpráv a ty jsi tu nebyl, tak já jsem říkal, cože,
1: no tak... Cože?
0: Tak jsem rychle mobilizovala všechny své síly, jak to taky tak vypadalo. Nicméně, pojďme teda se vrátit ke včerejšímu večeru. Já nevím, tady čtu. Tak další podno. Propadák, jo, ve Freiburgu. Co dál tady píšou noviny?
1: Já měl včera ve Fit, než to najdeš, ty
0: zmar,
1: další články.
0: Český zmar.
1: Asi jo.
0: Debakl.
1: Já teda, než to najde...
0: Ostrá kritika.
1: Tak, já jsem chtěl jenom říct, že ve Freiburgu včera bylo spoustu mých známých. Těšili se, říkali, víš co, my jsme si na schvál kupovali lístky právě na to Norsko a Kanadu, protože většinou se kupuje na dva dny, že? A říkali, my jsme si na schvál kupovali lístky právě na to Norsko a Kanadu, abychom viděli výhru i porážku.
0: Ale čekali to s Kanadou, ne s Norskem, ne?
1: Ale čekali to asi, že výhra bude s Norskem,
0: no,
1: právě. A prohra s Kanadou. A myslím si, že budou hodně zklamaní, když prohrajeme s Norskem i s Kanadou.
0: A co když vyhrajeme s Kanadou?
1: Právě, tady je třeba jako říct, že my stále věříme, že jo.
0: Okay, no nicméně další porážka s outsiderem. Tady to, vidíme to všichni černé jasně. Bílem. České noviny, české plátky to prostě vidí jasně.
1: Ne, tak je to tak, jako k tomu není víc co říct. My se dneska tady můžeme modlit v jedno, a to je v zázrak, že třeba porazíme Kanadu. To by nám totiž ještě dokázalo zajistit druhé místo ve skupině, okay. To by bylo velmi důležité.
0: A pořád ještě máme nárok na třeba...
1: A pořád máme
0: co to znamená?
1: No,
0: vysvětli, co to znamená.
1: V jinými slovy, už nemáme nárok na první místo, to nejde.
0: Takže první už nebudeme.
1: První už nebudeme. Nicméně můžeme být stále druzí a znamená to tedy to, že se nebudeme na čtvrtfinálový souboj stěhovat do Curychu. Zůstaneme ve Freiburgu a logicky budeme mít jednoduššího v uvozovkách, jo, dneska, co to je jednodušší soupeř? Není. Budeme mít jednoduššího soupeře právě pro ten čtvrtfinálový boj, to znamená někoho z prvního, z třetího nebo ze čtvrtého místa
0: no,
1: druhé
0: hele,
1: skupiny.
0: Hele, jako Honziku, už se to trošku komplikuje, nemáš elektronickou tušku, že bys mi to zakreslil. Nemáš, že?
1: Tušku mám, ale...
0: No, jasně. Jo.
1: Ne elektronickou.
0: Takže ještě pořád můžeme mít medaily. Můžeme to takhle shrnout.
1: Jo, to, ty to potřebuješ takhle vidět.
0: No, jasně.
1: Jo, Moni,
0: jo, nic jiného nepotřebuju.
1: Pořád můžeme mít medaily.
0: No, tak moje srdíčko, že zase...
1: Je to v pohodě, jo?
0: A Italové?
1: Ti už jsou v Římě.
0: Jo. Ah, ti se mají.
1: Ti už se koupou, byš v klidu. Monika Dudová, Honza Pernický.

0: 6 hodin 22 minut, dobré ráno přejeme, posloucháte ranní Bon Appetit, Monika a Honza, je krásný den, je úterý. Nenechte se proto, jak si rozhodit stavem včerejšího hokeje, my jsme to řešili už, toto téma opouštíme. Teď je třeba připravit svou hlavu na dnešní večer, protože ve 2020 začíná další český souboj, tedy poslední souboj ve skupině ve Friburgu, kdy hrajeme s Kanadou, to už jsme taky říkali. A teď možná se jako sluší říct, Monik, kdo proti nám dnes večer vůbec bude stát, jo, jací hráči, ty...
1: Jako myslíš kompletní sestavu kanadskou, nebo...
0: Zhruba, no, ty se tak jako orientuješ
1: já ve jménech? Já se neorientuji, ne, to určitě ne, já znám jenom ti... Dabeš a to vím, že to je jasně jo. A to jako vím, že tam určitě nebude.
0: Dobře, ale když ti řeknu třeba Sidney Crosby, tak to je jméno, které jsi slyšela.
1: A Sidney Crosby znám, jasně.
0: Jo. Nebo McLean Celebrini.
1: Jsem chtěla říct zkušený, ale on jako není
0: není moc, ale vlastně jako je
1: dobrý.
0: Jo, je výborný, protože má teprve 19 let, ale zasáhl celý svět, to je jasné.
1: Jo,
0: takže tihle kluci dnes budou stát proti našemu Sedlákovi, Červenkovi.
1: Tak vyber nějaké, ne, jako nějaké razon. Tak počkejte. Rezonující.
0: Chmelař.
1: No, to je konečně.
0: Jaroslav Chmelař. Jediný střelec včerejšího gólu. Jaroslav Chmelař.
1: To tam prostě je.
0: Chmelaři. Nebo počkej, tak jaké jméno by mohlo být pro Kanadu, bojím se. Chmelaře jasný, jo, počkej, koukám na naši soupisku. No tak třeba Tomáš Cibulka, tak to toho se nikdo nemůže bát, ne? Tomáš Cibulka, no právě. Počkej, tak chmelaře máme, ještě by mohl být takový jako... Nebo Voženílek, máme samé, co to je?
1: Ale Voženílek, to by se mohl někdo zaleknout.
0: No, Jiří, Jiří Černoch.
1: No,
0: tak Černocha
1: se
0: bojím. Černocha se bojím.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
4: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
5: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
3: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
4: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
5: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
3: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
5: A v neděli Roman Pastorek.
4: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
5: Fresh Radio, jsme tam, kde to žije.
6: Ráno má chutnat. Bon Appetit.

0: Nový MK právě teď na Freshi.
1: Dobré ránko, já dobré. Nevím, jestli existuje ideální čas o tom bavit se o chlastu, asi ne, že?
0: Ne, ne.
1: Dobře, tak teď existuje ne, ideální... A tak možná, když je teď o 10 vteřin víc, tak,
0: no, tak
1: můžeme
0: můžeš,
1: se pobavit omlouvá, aspoň
0: ano.
1: O pivě, ne?
0: Dobře, to by šlo,
1: jasně. Ok, fajn, protože ono to úzce souvisí s Baníkem a s dnešním zápasem. Po čase přichází právě Baník Ostrava s velice zajímavou výzvou. Hmm. Oni za každý domácí gól v dnešním úvodním duelu baráže o účast v Šancelize do sítě Táborská budou slevňovat pivo o 3 koruny.
0: Ne,
1: jo,
0: ne.
1: Jo.
0: Počkej,
1: dobré,
0: fakt,
1: že?
0: Jo.
1: Jasné. Tak já doufám, že jich tam dají aspoň 5.
0: Monika Rudová jde dneska po dlouhé době na fotbal.
1: Já nejdu jako šlavik, protože si myslím, že atmosféra bude naprosto famózní, ale moderuju, tak mi to nevíde, ale budu klukům držet, jo, chápeš.
0: Co moderuju? Jsi řekla, budu klukům držet, ale ukázala jsi na prsa, tak nevím,
1: ne,
0: jestli.
1: Ne, já jsem ukázala, to si ale...
0: Tak promiň, tak, no, tak vidím, co vidím.
1: Jsem
0: ne?
1: Úplně rozhozená z toho.
0: A co budeš držet teda? Jako...
1: Budu držet pěsti, ne asi.
0: Palce se říká.
1: Ne.
0: Pěsti?
1: Říká se, když to myslíš dobře, mě učili, že když to myslíš upřímně hezky, tak držíš pěsti.
0: Ano.
1: A když to myslíš jako neuváženě, tak říkáš palce,
0: jo,
1: protože
0: jo, chápu.
1: Jo, pěsti, rozumím. Štěstí, palce, kopance. Říkali,
0: důležité je říct, že ano, Baník dneska tedy si bude obhajovat svou účast v Šancelize, tedy v nejvyšší české soutěži. Čeká ho domácí zápas s Táborskem a tuším, že příští týden jede do Tábora naopak.
1: No jasně, on potom jede tam.
0: Jsou to dva zápasy.
1: Když to zmiňuješ, tak právě hostující celek zároveň, co řekli to pivo, tak oznámil hostující celek, že sobotní odveta je vyprodaná, takže když se pojede do
0: Tábora...
1: Ano.
0: Aha.
1: Dobré, že?
0: Tak to je dobré, no. A kolik bude stát pivo tam?
1: To nevím, ale myslím, že se chlapi pochlapí a zařídí se podle toho, jak to bude dneska.
0: Tak jo, my klukům držíme palce a všem baníkovcům posíláme jeden takový jako hit na potěšení.
1: Držte se.

0: Na Baníku nebudu, protože moderuju, to už jsme si řekli, tak snad budete tady fandit za mě i za Honzu. A propo, ty nebudeš proč, ty jsi kde dneska?
1: Já se dívat budu doma.
0: Jo, takhle, já myslela, no. Že máš zase, jako, že makáš, okej.
1: Okay. Ne, já se budu dívat doma.
0: No, dobře, okej, okay, tak jo.
1: U televize otevřu si pivo. Já mám teda, jako, no, počkej, já mám plány jasné na dnešní den. Mě teda, jako, v úterý, nikdo neskazí. A už určitě ne Baník, jo? To jako ten dneska vyhraje, to je jasné. Jediný, kdo mi jako může zkazit úterý, je večerní zápas Česko-Kanada. Takže třeba Sidney Crosby mi může zkazit úterý.
0: Takže Baníku, věříš více než našim českým hokejistům?
1: Ježiš, to je tak blbé to říct.
0: No je, ale to tak vyznělo, tak pochopila jsem to správně.
1: No ty jsi dostala takže do prekérní situace.
0: Jo,
1: jako,
0: takže kdyby jsi mohl vsadit, tak sázíš na to, že vyhraje Baník, ne naše hokejová repre.
1: Moni, a proč mi to děláš? Ty mě normálně teď dovedla do kouta.
0: Situace.
1: Do odporného kouta a teď na mě pliveš.
0: No zatím jsem neplivla. Jo. Jestli si to vysloveně přeješ.
1: No ne, právě.
0: Spíš je hezké vidět, že i chlapi mají takové jako situace, momenty, kdy...
1: I chlapi, mají své
0: potí, dny. Kdy se potí, jsou červení a neví, jak odpovědět. Tak já to beru zpátky. Jo, jako no. Asi jsem tě opravdu přivedla do nepříjemné situace. Omlouvám se za to, protože když to máš srdíčku, tak prostě jako chceš, aby to dopadlo vždycky dobře. Že? Mm-hmm. Takže by bylo fajn, kdyby hokejisté dopadli dobře. No a ať ti pomůžu.
1: No tak pojď, prosím,
0: zase dostat
1: tak...
0: normální barvu, tak
1: už pojď.
0: Skočím na sebe a já dneska se nebudu dívat z toho důvodu, že moderuju právě v Porubě, Ostravě, tam končí sdílko. Co je to sdílko?
1: No to jsou ty sdílené...
0: Kontejnery, jasně.
1: Kontejnery.
0: Kde se představují nejenom jako řemeslní umělci, ale vůbec jako takhle obchodníci, široko daleko teď, talentovaní lidi.
1: Rozumím, mě teď napadla jedna věc, jaká? Jak je vlastně jako pěkné, jak naše kariéra zkvétá. Ty moderuješ akci o kontejnerech, no. Já v září moderuju guláše.
0: Zdarma, tak jo, tak jo, je vidět, jako, že po těch letech se to konečně vyplácí.
2: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: jde mu to, ale jde mu to a v té Bombaji to je prostě pecka.
1: Je to sympaťák prostě, Sheeran, takový hodný kluk odvedle.
0: Takový hodný to kluk to byl.
1: Zrzáč.
0: Pak
1: jak
0: odletěl
1: byl?
0: Do Dilí, no tak celé tohle album, on nevím, jestli to víš, pozor, jo, to zafrajeřím.
1: Zafrajeřím.
0: Tak to, počkej, poslouchej, tohle, jo.
1: Super,
0: víš, co to je?
1: No přelož mi
0: jsou
1: to.
0: Tam jsou ty indické, no jako jestli chceš přímo překlad tady toho. Počkejte.
1: Počkej, tak mi řekni, co o tom víš teda, když machruješ.
0: Vidím lásku, lásku, lásku, vidím jí, miluju jí, bude to moc krásné mezi námi. No tak celé tohle album, no. Celé tohle album, ono bylo nahráno, zprodukováno a připraveno v Indii.
1: No dobře, a?
0: No nic, bylo v Indii.
1: Proč o něm mluvíš jako v minulém čase? Tak on se nevrátil z té Indie, nebo co?
0: Já to nevím, asi jo, asi je zpátky už, ale jenom jako říkám, že ve spoustě těch písniček jde slyšet ten indický
1: no jasně, ale tak teď mi se mi bude líbit ještě víc. Nejenom, že to bude Ed Sheeran, tak jak jsme zvyklí, ale teď ještě bude vonět kořením kary. A cítím kary. Na kousnutí,
0: ty máš
1: mazlík.
0: Slabost pro Indiány?
1: Pro Indiány. Dobře, Honzi, jo. Ne, mám slabost pro jídlo, ale to máš jedno.
0: Nechme to být. Fresh Radio. Je to tady, dámy a pánové, frešáci, je tady Jukebox. 773 37 136 je WhatsApp nebo telefon k nám do studia. A právě teď si můžete něco nechat zahrát. My čekáme, tak pojďte.
2: Volej do studia. 773 37 136. Jukebox Fresh Radio.

0: těším na tohle pasáž. Vždycky se těším na tu část a říkám si, tak
1: pojď sem,
0: tak my vám přejeme, aby jsme dneska...
2: Teď to bude, jo?
0: Pojď sem. Tak my vám přejeme, aby ten dnešek vyšel, ať se máte prostě hezky, ať narážíte jenom na samé skvělé lidi a ty méně skvělé, přesně, a ty méně skvělé, ať prostě já nevím, si kde všímáte třeba.
2: Běžte, ano. Zlatíčka dneska, včera v Juboxu byl Slavíček, je to takové jako moc zdrobnělé, že tak uvidíme, co budeme hrát dnes, ty vzkazy opět
0: dneska
2: přišly.
0: Dneska bude Daníček?
2: Daníček bude v každém případě.
0: Tak šupsnem.
2: Čau, prosím, nejmenovat vás, nechal bych zahrát písničku Holky, přátelům to nejvíc, co můžeme mít.
0: Cože, dej mi to.
2: No, ale nejmenovat.
0: On, jakože jo.
2: Inkognito. Nejmenovat.
0: Aha, dobře, tak jo, nebudeme jmenovat.
2: A nebudeme ani hrát, ale. My a tady holky nemáme, ne?
0: Holky, přátelům to, co...
2: Nebo jako hrajeme nejvíc, a budeme zahrajeme holky.
0: Jo, tak chce to, ale myšlenka je krásná, on to chce prostě jako přátelům, protože to nejvíc, co máme. To
2: ale
0: jako
2: nejmenovat, nejmenovat, jo.
0: No dobře, ale tak...
2: No tak...
0: Tak zahrajeme jim něco, to je jako...
2: Jasně, dobře, pojďme dál.
0: Jinak holky asi nemáme.
2: Je tady Daníček ještě.
0: Tak co, no, Daníček?
2: Slavíček, Zlatíčka, Daníček, Daníčku může.
3: Tak ahoj. Prošací, tak jsem zpět. A přemýšlel jsem o dnešním Juboxu, jestli byste mi tam pustili písničku, kterou jsem strašně dlouho neslyšel. A mělo by to být od interpreta The Prince Karma.

0: a písnička Later Pages. Tak díky, zatím čaute.
1: Znáží.
2: Jo, hledáme, máme.
1: Znáží?
2: No tak to slyšela jsem, já vím, která
1: to je. To je taková
2: ta ujeta. Ale mi se třeba líbí, takže já mám, přesně mám pocit, že to vystihuje našeho Dana. On taky bude, no tak jako v dobrém, jo, že, ale ne takhle, ježiš, ale že bude po ránu jako mít perfektní tepovku, že to bude rytmus.
1: Já mu to tady, Moni, klidně udělám pusou.
2: Tak zkus, ale já si nejsem myslel, že se trefíš do té melodie.
1: Later, bitches.
2: No, přeci jenom, ano, děkuji, že jsi pochopil. My si počkáme tady. Ne, ne na tak kvalitní verzi, jako je ta tvoje, ale
1: chce.
2: Jo, úplně stejné, Honzi. Jsi talentovaný. Fresh Radio. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Viděla jsi ráno to, co já? Dnešní denní Maxima?
2: Jsem se trošku nevím, co jsem... Jo, Maxima jsem viděla, ano. Krása, dneska má být nádherný den a zoro, prostě
1: tak,
2: léto.
1: Tak tedy, dneska opravdu obloha bez mráčku, teploty v Ostravě ty nejvyšší od 27 do 29 stupňů Celsia, to je nádhera. Na horách teploty okolo 25 stupňů, polojasná obloha. No a v noci je důležité si říct, jak bude v noci, pokud byste tedy chtěli třeba grilovat, tak podle mě se to dá, bude trošku chladněji než včera, teploty v maximech v noci do 15 stupňů.
2: Tak vám to přejebe. Jestli nemusíte zítra do práce, tak budete mít krásnou teplou noc.
1: Krásného špekáčka. Dobrou chuť.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Minuta po sedmé, pojďme si dát i zprávy. V sobotu byly na letiště Leoše Janáčka v Ostravě zahájeny pravidelné lety do Turecka Antalie. Nové přímé spojení reaguje na dlouhodobě vysokou poptávku po letech do Turecka. Nová linka je výsledkem spolupráce letiště, dopravce a obchodních partnerů z oblasti cestovního ruchu. Všenově u Ostravy má vyrůst nový Penny Market. Lidé nešetří kritikou. Obchod má vzniknout na soukromých pozemcích, město stavbu omezit nemůže. Připomínky mohou obyvatel podle města uplatňovat v rámci příslušných správních řízení. Zatím není jasné, kdy by mohla samotná stavba začít. Počas se přichází fotbalový Baník Ostrava s velmi zajímavou výzvou za každý domácí gól v dnešním úvodním duelu baráže o účast v Šancelize do sítě Táborska bude o 3 koruny levnější pivo. Hostující celek zároveň oznámil, že sobotní odveta je vyprodaná.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: A zůstáváme na silnicích v metropoli, sledujeme dění, jak to vypadá, naštěstí nehlásíte ani servery, nehlásí žádné dopravní nehody, za což pěkně děkujeme, pozor si ale dávejte na křižovatce Nová Ves Vodárna směrem právě z centra na Porubu a obecně z Poruby dále, možná kolona, ale zdržení jenom do 5 minut, nic zásadního, je to taková ta ranní klasika, pozor taky na Českobratrské, tam se taky tvoří fronty aut, ale opět nic zásadního, nezapomeňte na to, že průjezdná je už část Frýdlantského mostu z centra směrem na Mariánské hory a Porubu. Tak na to myslete a šťastnou cestu.
0: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
0: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: Líbí? Nebo nelíbí?
1: Toto?
0: Toto ne.
1: To je
0: překvapivě mluvím o něčem, co přijde v rámci Fresh Tracku.
1: No a tak co by to mělo být, Moni?
0: Díval ses na Eurovizi?
1: Jedním okem jsem to sledoval, vím, že to dokonce řešili. Okay. Vy jste to řešili s Honzou Kuchařem,
0: že jo? Víš, kdo vyhrál letošní Eurovizi?
1: Nevím jméno zpěvačky, ale tuším, že to bude asi Dara, když ji tady máme nachystanou.
0: Dara. A z jaké země? Víš,
1: Bulharsko, to vím, že to bylo Bulharsko, to bylo kontroverzní celkem, že Bulhaři, jo.
0: A slyšel jsi aspoň trošku? Nebo vůbec máš představu, jak zní ten výherní song?
1: Bangarangaram, bangarangara.
0: Takže se tě ptám, vás líbí nebo nelíbí?
1: No mě... Takhle, já si myslím, že Eurovize už měla lepší výherce, finalisty, lepší věci, třeba Espresso Macchiato, že jo, to tam jako nebyl výherce, já vím, že ne, ale i tak, jakože to
0: bylo, nominovaný,
1: to,
0: no,
1: byla,
0: jasně.
1: To byla super věc,
0: poslali
1: podle mě.
0: Tam. Jo,
1: my
0: mě
1: jsme
0: taky.
1: Si pouštěli nedávno, dokonce pamatuješ si, jsme si pouštěli chorvatskou Eurovizi, chorvatské zastoupení, taky to bylo taneční, bylo to fajn, ale Bangaranga mně přijde... Mně nepřijde.
0: Když třeba byli vítězové Eurovize i členové kapely ABBA, jo, mi tady zasvětil Honzíko.
1: Ale, prosím,
0: no, Loreen taky vyhrála Eurovizi se svým obrovským hitem.
1: Jasně.
0: Takže může být, každopádně my vám tu Bangaranga dáme a když už nic, tak je to teda nakažlivé obrovsky.
1: Tebe to nakazilo nějakým způsobem?
0: To...
1: Cítíš se nakažená býtě?
0: Já...
1: Jako bangarangou, myslím. Ale jo, to fakt zní jako... nějaká nemoc, že?
0: No,
1: cítíš se být nakažená bangarangou?
0: Pojďme si to dát a až potom půjdeš na záchod, což nebude dlouho trvat, tak mi potom řekneš, co jsi tam prospěvoval,
1: no,
0: jo?
1: U nás na záchodě je taky bangaranga, jo, teda.
0: To... to tam je vždycky.
1: Dlouhodobě.

0: Tady Swims a jeho hitovka The Door. Dobré ráno, je 7 hodin 21 minut. Dámy a pánové, je třeba udělat tady takové malé okénko, které svým způsobem bude blahopřát jednomu velkému, významnému Čechovi, který dokonce...
1: Prosím tě.
0: Co to bylo?
1: No, jako...
0: Promiň, já jsem chtěl udělat jako trošku...
1: No, to už je ale blbě.
0: Emocionální fanfáru
1: k tomu.
0: No, to
1: je jako naprd, protože my jsme to zazdili. To jako ten velký den byl včera, my jsme na to zapomněli se o tom tady včera bavit. A teď to nemůžeme dělat s velkou parádou, když celý svět ví, že měl narozeniny a my jsme to zjistili.
0: Dobře, tak úplně jinak.
1: No, zkus jinak.
0: Pastrňákovi bylo 30.
1: Já myslím, že on to říká možná stejně.
0: Davide,
1: takže Pasťo,
0: všechno nejlepší.
1: Má skvělou maminku, skvělé
0: má výbornou,
1: přátelé,
0: maminku
1: bráku.
0: Znám osobně, je výborná, no, je fakt skvělá. Jako,
1: tak
0: že
1: si to užij, tu rodinku.
2: Už mi lásko není 20.
1: Vlastně má i manželku a děti teďka, ano. Že? Už druhé dokonce.
0: Teď mě vody napadlo, jsou nějaké, kdyby náhodou, čistě náhodou, David Pastrňák teď poslouchal, jo? Což jako klidně může být, ty nevíš, ale může být.
1: Jo?
0: Pokud se vrátil z Ameriky domů teď, jo, na léto a teď jede třeba do Ostravy na polikliniku si vyzvednout léky.
1: On by jel do Havířova, to je jedno.
0: No, tak mohl do Ostravy klidně,
1: no,
0: nevíš,
1: myslím,
0: jo?
1: Myslím, že by jel, no, to je jedno, no.
0: Může slyšet. Jo. Prosím tě, jsou slova, která by si mu ty jakožto člověk, kterému už 30 bylo, dokázala říct, jakože co ho teď čeká teprve, nebo něco?
1: No, nerada bych ho tím rozhodila, protože ve 30 začíná život, tak aby nezjistil, že vlastně doteď to bylo ničem a teď teprve to nabere ty správné grány. To bude čumět.
0: Poslouchej, a tobě začal život ve 30?
1: Jako asi i dřív, ale od 30 si to maximálně užívám.
0: A od 40 co?
1: Je to naprostá paráda, ale to tě nemusí dlouho.
0: Těšíš se na 50?
1: Jo. 50 je nová 40.
0: Tak jo, tak Davide, všechno nejlepší! Sníhla se mnou.
1: Nemůžu si nevšim, že ještě dojídám snídaní.
0: Já se ti omlouvám, že ruším, no. Dobře.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Fresh Radio.
3: Fresh Radio. Buď fresh!

0: Tohle je Milky a také Fresh Radio, na ní Bon Appetit, přejeme dobré ráno.
1: Čau, 7.31, Honza už teď v 7.31 v květnu avizoval, no to taky, ale že si avizoval už, že poletíš v srpnu na dovolenou.
0: Ano.
1: A ty jsi vybral Sicílii.
0: Letos to vyhrála Sicílie.
1: A kdo tě přemluvil, nebo kdo tě přinutil na Sicílii? To nebude z tvé hlavy, sorry, ale určitě ne.
0: No,
1: tam
0: takhle,
1: musíš mít nějaký věm.
0: Pozor, on je, protože možná to bude znít až neuvěřitelně, ale já v Itálii nikdy nebyl.
1: Cože?
0: Nikdy.
1: S takovým barbarem já se bavím.
0: Taky to vol, jako. A ty,
1: ale,
0: jsi, a ty
1: jo,
0: jsi byla?
1: Do Itálie ne, ale její plody konzumovat to, jo?
0: No,
1: že
0: plody,
1: prosecco,
0: italské plody konzumuju no, velmi rád, takže právě proto musí být zjistit, jaké to tedy vlastně je.
1: Je jo, to skvělé, je to, no, mě to úplně...
0: Jaké to je v originálu, jaké to je v originálu a doma prostě.
1: Dobře, no. A odkud letíš?
0: Z Katovic.
1: A jak to pořešíš? Někdo tě tam odveze nebo necháš auto na parkingu?
0: Ale víš co, tady je super to, na tom to, že Katovice jsou jako vážně kousek, takže...
1: No, ale musíš dojet, no.
0: Je buď to. Mě někdo odveze, je to prostě hoďka cesty, jako tam i zpátky to stihne. No, dobře, tři
1: no,
0: čtvrtě
1: hodiny
0: přidej,
1: tam, protože
0: jasně.
1: Někdy, když se to tam zaseká...
0: Jo,
1: to,
0: chápu,
1: no,
0: chápu, dobře.
1: Se mi stalo, že jsem měla 2 hodiny.
0: Dejme tomu, že hoďka cesty tam, jo, mm-hmm. V pohodě, pak jedeš zpátky a je to fakt kousek. Katovice jsou kousek, jednou jsem letěl i z Krakova, to už je dál, to už jako cítíš. Hmm.
1: No a jenom, že kdyby si slevil z destinace, což vlastně teď, když milujeme oba Itálii, nebo já minimálně,
0: no já ještě nevím
1: by ti nedoporučovala,
0: právě.
1: Ale ty, když zjistíš, že miluješ, tak není co řešit,
0: dobře.
1: Ovšem, kdybys chtěl alternovat třeba mm-hmm. příští rok, nebo možná za 2, až našetříš, mm-hmm. tak by si mohl zkusit Turecko, protože a? Od soboty lítá turecká linka z Ostravy.
0: Aha. A kam lítá?
1: Respektive pravidelné lety do turecké Antálie, jo.
0: Antálie. Já jsem spojení, slyšel, jo? Pozor, já jsem jako na druhou stranu slyšel, že Turecko obecně za poslední roky celkem dost kvete, co se týče návštěvnosti nejen Čechů, ale obecně Evropanů.
1: No nevím, jak to udělal, lo, to Turecko, ale má jako za mě dost perfektní marketing na to, aby ty lidi tam neustále lákal. Fakt jsem si taky všimla, že a je to i podložené čísly, jo? Že letos zase je o dost lidí méně, co jedou do Chorvatska, nebo já nevím. Chápeš, jo?
0: Jo,
1: že
0: rozumím,
1: takhle ty
0: prostě,
1: standardní
0: ano.
1: Destinace opouštíme a začínáme opravdu mířit do
0: ty
1: Turecka.
0: Ty jsi byla někdy v Turecku?
1: Já jsem byla v Turecku dokonce.
0: Fakt? A dobrý,
1: byla
0: jako,
1: jsem tam,
0: jak
1: já
0: to
1: jsem
0: působí
1: dokonce,
0: na tebe?
1: Honzi, podívej se, já jsem tam byla v době, kdy tam hrával Baroš, takže aha. Oni všichni okamžitě, když slyšeli,
0: jsi
1: že já jsem
0: z
1: Česka, ještě k tomu z Ostravy, tak oni opravdu jako byli velice úctiví, odvolat se na něho znamenalo, že máte kabelku o polovinu levněji, takže měli ho tam rádi.
0: Jsi chodila po tržnici a říkala si, se znám s Milanem.
1: Já jsem rovnou se představovala jako Barošina.
2: Bon Appetit.
1: A nakupeno.
2: Monika Dudová a Honza Per.

0: Harris a také Sam Smith právě teď v éteru Fresh Radio a raní Bon Appetit. Píše nám posluchač Radim. Čau Honzo, anebo doporučuji bus. Jezdilo to tam pravidelně a je to úplně na pohodu ze Svinova. Počkej, teď jako...
1: Myslí Katovice podle mě, ne? Asi
0: jo,
1: na to,
0: a já
1: na to
0: jsem
1: letiště.
0: Myslel, že jezdil autobusem ze Svinova do Turecka.
1: Do Turecka, ježiš. No tak jako může být, ale to bych asi na pohodu.
0: No, to není úplně na pohodu, podle mě. A tak jo, tohle je pravda, že do Katovic jezdí autobusy nejen ze Svinova, ale i tuším z ostravského autobusového nádraží, takže dostaneš se autobusem poměrně rychle do Katovic a mě až překvapilo teďkom, jak rychle se dostaneš a jak pohodlně vlastně se dostaneš z Ostravy autobusem i na vídeňské letiště. Mm. Víš, jakože jde to, fakt.
1: No a
0: jako...
1: potom se ztratíš v tom vídeňském letišti, nebo zjistíš, že neslyšíš, tam je silent letiště, oni ti nehlásí ty lety, takže se stalo i mým kamarádkám, jo, že prostě prostě neodlétli. Jo. A když pojedeš, prosím tě, do těch Katovic, tak já ti přeju, aby si dorazil včas na to letiště, aby se ti nestalo to, co se stalo taky, jako mým známým.
0: Do Katovic?
1: No, oni jeli na letiště do Katovic a na letišti v Katovicích zjistili, že jim to letí z Krakova. Nevím, jak to udělali, ale stihli to.
0: Krakov z Katovic, nebo Katovice Krakovy, to už je jedno, to vyjde na stejno, že?
1: Je to tak.
0: Ale je pravda, že to je od sebe třeba další hodinu.
1: Byl to problém. Nevím, jak to udělali, ale prostě jo, odletli.
0: A to je důležité. Dneska se to už tolik nehrotí jako kdysi, že si před odletem musela být 4 hodiny na letiště a tak dále. Dneska už je to takové volnější. Víš, prostě přijdeš a buď ti to vyjde, nebo ne.
1: Já myslím, že oni, co vystoupili z toho auta, tak rychlou čarou normálně letěli jenom rovnou k tomu gateu. Nevím, jestli odbavovali, možná ani zavazadla, nevím, jak to udělali.
0: No, důležité, že odletěli. Pokud i vy letos někam letíte, tak rozhodně s klidnou hlavou, jo, všechno si připravte a přečtěte si, jestli letíte
1: odkud?
0: Z Katovic nebo z Krakova. To je jako Trutnova Turnov.
1: No, protože ne vždycky, když odlítáte, tak přilétáte na stejné místo, ze kterého potom odlítáte. To se mi taky stalo. Já jsem fakt do New Yorku přiletěla na letiště v New Jersey a odlétala jsem z Kennedyho.
0: Aha. No, wow, tak to je
1: no. No, a taky jsem měla co dělat, člověče, abych to stihla. Taky jsem jako...
0: Ty jsi byla v New Yorku?
1: Já jsem byla v New Yorku, no.
0: Tak proč jsi přistávala v New Jersey?
1: Amatér.
0: Za chvilku pokračujem.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Víkend na chatě, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza.

0: No, včera to Adamovi myslím, že?
1: Myslím, že Adamovi.
0: Včera to Adamovi nevyšlo, mluvíme tady o kvízu naopak, který tento týden je nabitý skvělou cenou, protože my pro vás v pátečním finále máme 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina.
1: A Honza to cítí tak pozitivně, protože vlastně je na vás, za co ty prachy utratíte, jo? Že vám nikdo nedechtuje, teď si musíte dát jídlo, jo?
0: Nebo, teď musíš do kina.
1: Nebo teď musíš jako se nechat rozstříhat. A tady je to perfektní, protože se můžete rozšoupnout dle svého výběru a libosti.
0: Prostě pokud, co vám přijde vhod?
1: Pokud, a teď jsme zase u toho včerejška.
0: Styčený prst, jo?
1: Pokud to dáte.
0: Adam včera ztroskotal hned dvakrát, abyste si nemysleli, my jsme dobrosrdeční. My jsme mu první jeho škobrtnutí prominuli.
1: Se opravil totiž, jo. Ovšem.
0: Druhé už ale ne.
1: Druhé už jsme
0: to
1: řekli,
0: už jsme řekli
1: a dost.
0: Takže indice je taková, že za chviličku zazní signál. Jakmile ho uslyšíte, vemte do ruky svůj mobilní telefon a volejte naše telefonní číslo do studia 77 337 1036. Teď ještě Sombr a 12 to 12, to je hitovka jako blázen. Právě teď si ji posíláme, ať vás to trošku nakopne, probudí.
1: Na motiv bude.
0: A kvíz naopak bude za chvíli.
1: A otázky jsou podobné jako včera, jo? Vzhledem k tomu, že jsme nesplnili, tak je tam máme si repete.
0: Držíme palečky.

0: Tohle je nový Loud Luxury a taky Fresh Radio. A kvíz naopak. Dobré ráno, kdo tam je? Tady je Fresh Radio.
1: Ahoj, tady Jirka.
2: Ahoj Jirko, zdravíme tě oba dva.
0: Odkud nám voláš, co?
1: Dopravy, centra.
2: Bezva.
0: To si kousek, to bys mohl být napojený na naši sílu a kvíz naopak dneska zvládnout o něco třeba trošku lépe, jak včera Adam, co?
1: Snad jo, doufám.
2: Tak jo? Přejeme tvůj.
0: My jsme připraveni, co ty? Jdeme na to?
1: Ano.
0: OK, 10 otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně v rámci jedné minuty, když to zvládneš, jsi v pátečním finále. Pojďme, 3, 2, 1, teď.
3: Kvíz naopak.
2: Po sobotě následuje jaký den?
1: Tak se dá.
2: Sněhurka okusila otrávené jablko anebo ananas?
1: Ananas.
2: Co je to ručník?
1: Jídlo.
0: Výborně, které město nepatří do Moravskoslezského kraje? Ostrava, Opava nebo Olomouc?
1: Ostrava.
2: Výborně. Koho léčí veterinář?
1: Lidi.
0: Co je víc, 3x3?

0: nebo 3 plus 3?
1: 3 plus 3.
2: Výborně. A co vyrábí cukrář?
1: Stejky.
2: Může být.
0: Kolik písmen má slovo koloběžka?
1: Tak 63.
2: Muchomůrka červená je jedlá anebo nejedlá houba?
1: Jedlá.
0: Uhum. A teď doplň. Raní ptáče?
1: Vyhraje hambáče.
2: Vtipný čoveče. Ten se vyspal do ružová.
0: Jiříku, a ty jsi to teda dal, ale s absolutním přehledem.
2: Ale jako lidem,
0: s absolutním. Teda...
2: To jsi to už někdy... Jo, a ty jsi to už někdy dělal? Už jsi s náma někdy mluvil v rámci kvízu? Nebo je to tvoje premiéra?
1: Jo, už jsem to zkoušel.
2: Tak jo, tak máš natrénováno, tak super.
0: Výborně. Jirko, velká gratulace, protože právě teď se posuneš do pátečního finále, to znamená, že jsi o krok blíž k tomu vyhrát 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina. OK?
1: Super, děkuju.
0: Tak jo, nemáš vůbec zač, měj se hezky a třeba v pátek.
1: Tak ahoj.
2: Ahoj, au revoir.
0: Au revoir. Nazdar,
2: Jirko, čau. Jsem paš, jsem jen viděl po hlase.
0: Jo?
2: Krásný chlap.
0: Proč se slíkáš?
2: Tak já nevím. Prvou si pod prdou. Kvíz?

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Počasí!
5: Počasí!
6: Počasí!
5: Počasí.
7: Už teď v Ostravě měříme 20 stupňů Celsia a bude teplej. Dnes totiž jasná obloha bez mráčku. V Ostravě a okolí v maximech 27 až tropická 30. Je to možné, pozor na to, na horách o 5 stupňů míň a jasná obloha.
4: Fresh
5: zprávy.
4: Fresh zprávy.
5: Fresh zprávy.
8: Osmá a minuta k tomu. Fresh Radio, bon appetit a také zprávy. Provizorní most přes Porubku se bude vyměňovat a vyžádal se úplnou uzávěru ulice nad Porubkou. Silnice bude zcela neprůjezdná, ale i neprůchozí. Objízdné trasy budou vedeny přes Bíloveckou, Manesmanovu a Rudnou ulici, a to pro oba směry. Nové mostní provizorium bude sloužit až do zahájení výstavby trvalého mostu. A to je plánováno ve druhé polovině roku 2027. Policisté prověřují okolnosti úmrtí neočekávaného předškoláka z Ostravy, který před několika dny zemřel na záškrt. Nikdo dosud nebyl obviněn. Úvahu přichází trestný čin usmrcení z nedbalosti. Záškrt je závažné infekční onemocnění, které se projevuje bolestí v krku, horečkou a typickými šedobílými povlaky na mandlích. Baník je připraven jít do další bitvy. Výhrami nad Zlínem a Duklou se svěřencům Josefa Dvorníka povedlo na poslední chvíli odvrátit přímý sestup do Ostravy, míří tábor. Držíme pěstě.
4: Zprávy.
5: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
7: A běží liška z tábora, jede do Ostravy a schytá dneska 3 góly a Baník zase vyhraje.
8: No vidíš to, a ty góly je klidně 4, protože oni budou slavňovat za
7: minus
8: každý gól cikačky na pivu, takže klidně i 6.
7: A víš, jak to pak dopadne? To
8: já bych ti chtěla říct, že OK, máš pravdu, ale já mám pocit, že takový velký vliv to úplně mít nebude, tak je to vždycky ne, přece.
7: Dobře. Ty, ale kdyby naopak dával gól, kdyby dávali góly Táborsku. Kdyby Tábor dával góly, tak mohli zdražovat pivo. Mohli zdražovat to pivo.
8: Ty, ale to zase nemůžeš, protože oni by chtěli potom zapít žál, a kdyby i to pivo bylo dražší, chápeš?
7: Tak by pili vodu.
8: No jasně, to
7: vyžel na Jirko. Pojďme k dopravním informacím, jak to jezdí nebo nejezdí. V Ostravě celkem klid, pozor si dávejte jenom na Výškovické ulici u Kotvy, tam se stojí na křižovatce zhruba na 3-4 minuty, nic zásadního. A dopravní nehoda je hlášená v Novém Míčíně, v ulici Hřbitovní si dávejte pozor, srazily se 2 osobní auta. Opatrně, další informace posílejte 77337136.
5: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz, tam začíná bezpečná jízda.
9: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
10: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
11: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Moje auto mě reprezentuje.
14: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
14: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
14: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
14: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
15: Stegosaura!
16: Vteřinku, jenom něco pošlu.
15: On chodí. Jde k nám.
16: Jo, jo, už to skoro mám.
15: Je, ty seš ale roztomilej.
16: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
17: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
18: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza.

0: 8 hodin a 15 minut. Dobré ráno, přejeme, je úterý 26. května, prosím pěkně. Dave Audi právě teď dohrává, jeho hitovka Pride, Monika a Honza.
1: Zatím spolu, ale tak třeba se brzo rozejdeme tady v těch pracovních cestách, protože ten rozchod může přijít kdykoliv a prakticky za úplnou hovadinu.
0: Čista jasna.
1: Jo. Takhle večer spolu chodíte a další večer už spolu chodit nemusíte. A proč? No protože já se rozhodnu svého milého nevzít na nějakou akci, na které být chtěl třeba. Tak jak se stalo slavné zpěvačce Kesha. Mm-hmm. No, znáš Kesha?
0: Mně přijde, jasně, že znám, ano, ale mně teda přijde, jako tohle je jediný důvod jako rozchodu, protože Kesha nevzala, pokud to chápu správně, tak Kesha nevzala svého partnera na nějakou akci, na kterou on chtěl.
1: Jo, chápeš to správně, no, takže si znáš tu kauzu.
0: No, slyšel jsem o ní, jako lehce jenom. Ale nevěděl jsem, že to je fakt tak vážné, jak teď si tady vylíčila ty.
1: To říkáš teď. Počkej, no, až zjistíš, o co šlo.
0: Dobře, tak pojď.
1: S Kešou se rozešel přítel. Proč? Protože Kesha svého přítele nevzala na party s Taylor Swift.
0: Tak to potom chápu.
1: No vidíš. Jsme doma. No,
0: mám pro to absolutní pochopení. Takže Kesha byla pozvaná na party Taylor Swift, jasně, a její přítel nešel, ale chtěl. A na základě,
1: očividně chtěl.
0: Hodně chtěl, jasně, a na základě toho se s ní on rozešel.
1: Tak jestli s ní chodil jenom proto, aby se přes Kesha dostal k Taylor.
0: Tak to chápu i vlastně teď. No. No tak počkej, takže konec, no.
1: Kesha, definitivně, Kesha, tohle Kesha jako šla? Chápeš, že Kesha tohle jí odpustit nemůže.
0: No to vůbec. A ty by se mnou dokázala jako takhle partnersky rozdělit nebo rozejít na základě toho, že bych třeba byl pozvaný na nějakou akci, na kterou by si jako chtěla jít a já bych řekl ne?
1: No, potřebuju znát konkrétní případ.
0: Tak třeba, já nevím, pozvali by nás na nějakou velkou sešlost nejlepších moderátorů v Česku.
1: No, tak to bych tam šla já samozřejmě.
0: A ty by si brala mě sebou. A tak díky teda pěkně.
1: Jiný příklad, nějaký reality. Jako.
0: Tak já nevím, tak...
1: No.
0: Na sešlost nejhezčích lidí v Česku.
1: Ne, jiný ještě.
0: To by si šla taky ty?
1: Dělej, pojď.
0: Já nevím,
1: něco
0: napadá.
1: Na něco přijdeš.
0: Tak popřemýšlej ty. Naopak, otoč to naopak. Kam by si mě jako nevzala? Mm-hmm. Na jakou akci by si ty mě nevzala, co?
1: Já bych tě určitě nevzala na akci, kde by bylo k dispozici volný raut. Se nechtěla strapnit a pak bych tě určitě nevzala do kina.
0: Proč?
1: No protože bych za tebe nezvládla jako zaplatit popcorn, to jako vím, že ty ho máš rád. Mm-hmm. A hlavně já se nedělím o popcorn.
0: Já tež ne.
1: A bojím se, že bychom, tam by to bylo.
0: A já se nedělím ani o pití, takže jako do kina spolu určitě nejdem.
1: No, jako můžeme, ale budeme každý sedět zvlášť, protože já ti nevěřím.
0: Sále, každý v jiném sále.
1: To by, kdyby ubil popcorn, tak bys mi kradl. Tam je tma, neříkej, že bys to nedělal.
0: Je to pravda, no.

0: don't start till I walk in.
1: Don't stop.
2: Denisa píše, já bych svého muže nikdy nevzala do obchodu s oblečením. A to jen kvůli samosobě. Ano, tak jo. Ano, i tak to může být. I tak to může být, já bych taky nešel.
3: Já bych nevzala nikdy svého přítele na dámskou jízdu. Někdy se stane, že kamarádky svolají akci a vždycky jedna z nás sebou toho přítele dotáhne a naruší to celkový chod večera.
2: Tak to je pěkná trapka, protože
3: když je to
2: dámská jízda, tak logicky asi žádný muž není v seznamu, že?
3: Ano, to se nedělá. Děkujeme Marceli za názor.
2: Jenom Moni a Marceli a všem ostatním, kteří píšete, chtěl bych to říct i naopak. Když je pánská jízda, Moni, no. Když je pánská jízda, tak taky ženy nechodí, jo? Jenom jako jako srozumitelný.
3: Zcela respektuju tady to, já si to dokonce myslím. Já, Honzíku, to naposto schvaluju.
2: Mhm. Mhm. 100%, jo?
3: 100%, jo.
2: Dobře,
3: jo.
2: Tak předávej to ostatním tvým vrstevnicím a ženám.
3: Budu. Děkuji. Nicméně, tohle byla Keša a já stejně pořád slyším Morčata na útěku. Snaží podání kapely Morčata na útěku.
2: Tak pojď, ukaž kousek.
3: To nemůžu právě.
2: Já jsem si říkal, že to asi
3: to
2: nepůjde.
3: Nemůžu.
2: Nevadí, no tak každopádně víme, co se má dělat a kam nemáme své protěžky brát, jo? Mimochodem Keša a její bývalý přítel jsou toho jasným důkazem. A teď pokračujeme dále na Freshe za chvilku třeba Olivia Dean, anebo taky Zerpa Rita Ora.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernic.

0: No jen si užívej pohody a klidu, protože i tenhle víkend se před námi bude naprosto divoký. Je tam toho hodně. Mimochodem je to víkend, kdy bude i...
1: Je to víkend, kdy budeme znát nového mistra světa v ledním hokeji.
0: No dobře, ale já jsem teď myslela spíše na golf, ale nedokázala jsem se vymáčknout. Jo. V neděli Golf Park Holtka.
1: Lhotka.
0: Lhotka.
1: Lhotka.
0: To je strašný název.
1: Lhotka.
0: Tady je za Ostravu, ty
1: tady jo, tak no, tak
0: Golf Park Lhotka. Lhotka. Jo? Ta přesunutá akce, předtím nebylo hezky, tak teď je to 31.
1: No bude tam třeba soutěž v patování, takže pokud,
0: měla by být, no.
1: Pokud jste dobří v patování, tak rozhodně přijďte, protože si to můžete rozdat s námi a my, jakožto rádioví moderátoři, golf pochopitelně hrajeme.
0: No to víš, znáš to, ne? Víš, jak se to říká, že takhle. Jo, profesor, ne, počkej, prostě, já to mám v hlavě, jenom je prostě těžké to ze mě dneska dostat.
1: To je ale těžký
0: jo?
1: Týden, jako.
0: Všiml jsi z někdy, je to těžké.
1: Od včerejška
0: nám to nejde, to je jako opravdu, to je tragédie s námi. Všiml jsi z někdy, že sportovní náčiní, ten míček, je úměrný tvé pracovní pozici? Neboli možná neuměrný, protože...
1: Vůbec nerozumím.
0: Takhle, neuměrný, říkám to špatně, neuměrný. No tak čím větší pozice, čím větší postavení ve firmách a vůbec v tvé práci,
1: ano.
0: Tím menší míček. Chápeš to? Nepochopil jsi to, jo?
1: Ne, nepochopil.
0: Dobře, tak manažeři, ano. Top manažeři, krizoví manažeři,
1: jasně,
0: vůbec výkonní ředitele,
1: míčky,
0: chodí většinou na golf, je to tak?
1: Je to tak.
0: No a pak máš třeba někoho, kdo nevím, může pracovat...
1: Jako uklízeč?
0: Kdekoliv, jo, nebo já nevím, dělník, no. Nebo...
1: Ti chodí na pivo.
0: Autoservisák. No. Ti chodí hrát co? Fotbal. No,
1: šipky a pivo.
0: Jo, no. Dobře, tak nic. Tak moje teorie se lhala. Sorry.
1: Jo, a co se tím chtěla říct? Tak
0: nic, že... Čím vyšší pozice, tím menší koule, no.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Já si myslím, že bychom to měli zabalit dneska o půl už.
0: To už jsme prošvili,
1: je to můj...
0: No už půl devátého už bylo, ale... Už to budeme... Budete to muset s námi prostě vydržet do devíti, no.
1: My to doklepem, jo?
0: My dobré chápeme, ráno. Že je to... No, pojďme.

0: Jo, jo, jo, některé prostě teorie vznikají ze života, i vy máte svoje teorie, o kterých se přesvědčujete.
1: Takhle, Monča před malou chvilkou představila její teorii o tom,
0: že... To není moje, ale čím, tak líbila se mi.
1: Čím vyšší pozice v práci nebo kdekoliv v profesi, tak tím menší míček.
0: No, tím menší koule, jo, třeba manažeři golf, že jo.
1: A dělníci chodí na fotbal, jasně. Takže větší míč, jo, rozumím. Chápeme. Potom na to téma tady ale napsal jeden posluchač, mi se strašně líbí, jak on to jako myslí, protože vlastně je to v tom samém slova smyslu, jo. A není to úplně použitelné do éteru, proto musím hledat jemnější slova.
0: Ty budeš mluvit v šifrách?
1: Ani úplně ne, jako to pochopíte, jo.
0: Tak zprosté slova vynechej a dej tam to místo jasné, toho třeba to nějakou, já nevím... Lalinku.
1: Já vím, ne, já vyměním písmenko, jedno písmenko. Vyměním š za p, jo?
0: To tam neříkej.
1: Ne, já ti jenom říkám, že vyměním š za p. Tak vyměním, jo? Chceš-li pukat holky malým vtákem, začni jezdit bavorákem.
0: Aha.
1: Jo.
0: A kdo to psal, holka nebo kluk?
1: Psal to kluk?
0: A má, jo, a má, by se přiznal.
1: A má na profilové fotce bavoráka.
0: Partnery soutěží jsou ty
1: nejvíc než ne, metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
3: Vyhrávej skvělé ceny.
4: My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Máme neuvěřitelné posluchače. Fresh má fakt nejlepší posluchače, které já jsem kdy zažila. Ta vaše interakce, ta je neuvěřitelná. To opravdu to...
1: To dobře, pěkně kecáš. To,
0: nekecá moc, opravdu. Ta interakce je úžasná, to se mi ještě nestalo, aby takhle jste reagovali a podporovali, v tomhle případě se dotazovali na život Honzy Pernického. Jsme stále u tématu, byť jsme nechtěli, jsme u tématu a ty jezdíš Honzí jiné, čím, jo? Honzi ne, jo.
1: Aha.
0: Jestli platí, že čím větší dopravní přepravní prostředek, tak tím... menší?
1: Přirození?
0: Může být, nebo jako vůbec ano.
1: Počkej, čím větší, tím já jezdím oktávkou.
0: No tak pořád se bavíme o té úměře. Tak,
1: jo, rozumím, já jezdím
0: tak,
1: oktávkou.
0: Kam se hrabe nějaký bávo na ten tvůj autobus třeba? Jo. Protože ty máš řidiček na autobus, že je to tak?
1: No jako je to tak, no, mám ho. Mám
0: no,
1: ho, ale,
0: tak
1: ale,
0: nám to vysvětli.
1: No, tak teď jsem trošku, takhle dívej, jo, já jak tomu nemám co říct a ta částka taky nesouhlasí.
0: A babičku jsem nečetl a
1: přišel jsem dneska pozdě, já jsem to neviděl. Ne, tak takhle, dívejte, normálně jezdím oktávkou, jo? Ale
0: no,
1: ale sem
0: to taky
1: tam,
0: není dobré.
1: Sem tam jezdím autobusem. No,
0: a to už není vůbec dobré vzhledem k vaší teorii.
1: Tak mi to omluvte.
0: No my ti to já omluvat myslím, nebudeme.
1: Já si myslím, že to je v pohodě. Já jsem si tady s dovolením do tap-tap pustil, aby mě to trošku uklidnilo. Připadám si, jako bych měl aspoň
0: 1,60 m a všechno je tak, jak má být. Už jsi v pořádku?
1: Ne, já čekám na refren. Já čekám na refren.
0: Tak budeme čekat všichni, dobře.
1: To je totiž jako pro mě, okay. Víš. Znáš refren?
0: Znám.
1: Tak pojďme, jo, spolu.
0: Dokonce, myslím, že Vojta Dyk to zníme.
1: Jo.
0: To je on, ne?
1: Ano, je to Vojta. Jsem ředitel tohle autobusu. Mám svý pravidla a svý
0: know-how. Jsi ředitel tohle autobusu. Už je ti dobře?
1: Je mi líp.
0: No a ještě musíme čekat, dobře.
1: A jen doplním, že já bávo nevlastním, abych nebyl v podezření. Dobře, rozumíme.
0: Jo, tady je to samý ředitel.
1: No, tak už to je. Dobré ráno přejeme. Bon appetit. Monika Dudová
2: a Honza Pernický. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte pulari.cz.
11: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
12: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Co budeš dělat ty 6.6.2026? To je tak magické datum.
1: Pravděpodobně se budu ještě zpamatovávat z kocoviny, protože...
0: Z 5.6.2026, jo?
1: Z 3.6.2026.
0: Ty máš narozeniny A teď mi napadá, Honzi, že my spolu 6. moderujeme, takže my moderujeme v sobotu a budeme ještě jakoby oslavovat tvoje nárosky.
1: Budeme, ano.
0: Jo, tak fajn.
1: Tedy já doufám minimálně, že to se mnou chceš oslavit.
0: Tak vy s Honzou na Bluesrazu, tam můžete dorazit za náma, klidně.
1: Navíc pozor, ty jsi říkala, mně se líbilo, jak ty jsi říkala mimo éter, že 6.6.2026 to je tak magické datum. A
0: no,
1: je to krásné datum. No.
0: A děje se toho hodně. My třeba budeme mít živé vysílání z radnice, kde vyvrcholí projekt Ta jedna místa, takže od 18. do 22. tam bude Jirka Javor, budou tam hosté, legendární Fresh Dance Party, součástí večera bude taky Ostravská muzejní noc.
1: Jasně.
0: No a předtím třeba, jestli máte rádi sport, tak můžete dojít na ostravského Heitzmana. Do Vítkovické arény v Ostravě.
1: Do Heitzmana chodím na pivo.
0: No tohle je mezinárodní turnaj v řeckohřickém zápase za těch žáků, ale jako jestli chceš, určitě můžeš taky připít na zdar.
1: Jak je to mezinárodní, tak do toho nejdu. Jo,
0: ty jsi na lokální úrovni.
1: Já jsem zatím jenom jako na okresní
0: možná ani
1: okresní
0: to
1: báze.
0: No. To vypadá na jenom
1: městská část. Městská část. No nic, přátelé, my se loučíme. Tohle asi zhruba stačilo dneska, si myslím. Nebo?
0: Stačilo.
1: Takže Kelin a také Viktor Šín, to je to poslední, co pouštíme. A za chvilku je tady Marika so Škandálom, hej?
0: Doufejme, že aspoň to půjde.
1: Jo, je to, pojď. No, Marika, hej. Pojď, dovnitra.
0: No to víš, jo, počívaj, preš.
1: Tak zítra, ahoj, čau.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.
4: Počasí.
5: Počasí.
6: Počasí.
5: Počasí.
7: V Ostravě dneska jasná obloha po celý den bez mráčku, nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů Celsia. Pokud dnes razíte do hor, tak tam teploty se zastaví na 25 a polojasno po celý den.
4: Fresh
5: zprávy.
4: Fresh zprávy.
5: Fresh zprávy.
8: Fresh Radio pozdravuje nejenom Ostravu, jsou 2 minuty po 9 a tady jsou zprávy. V sobotu byly na letišti Leoši Janáčka Ostrava zahájeny pravidelné lety do turecké Antálie. Nové přímé spojení reaguje na dlouhodobě vysokou poptávku po letech do Turecka. Nová linka je výsledkem spolupráce letiště, dopravce a obchodních partnerů z oblasti cestovního ruchu. Provizorní most přes Porubku se bude vyměňovat a vyžádal si úplnou uzávěru na ulici Nad Porubkou. Silnice bude zcela neprůjezdná, ale i neprůchozí. Objízdné trasy budou vedeny přes Bíloveckou, Manesmanovu a Rudnou ulici, a to pro oba směry. Nové mostní provizorium bude sloužit až do zahájení výstavby trvalého mostu. To je plánováno ve druhé polovině roku 2027. Janáčkova filharmonie Ostrava symbolicky uzavře 72. koncertní sezónu dvojící závěrečných koncertů, které se uskuteční tento čtvrtek a pátek v ostravském vesmíru. Závěr července bude patřit vystoupení na festivalu Štěrkovna Open Music, kde Janáčkova filharmonie Ostrava zahraje po boku Janka Ledeckého. Počas se přichází fotbalový Baník Ostrava se zajímavou výzvou. Za každý domácí gól v dnešním úvodním duelu baráže o účast v Šancelize do sítě Táborská bude o 3 koruny levnější pivo. Hostující celek zároveň oznámil, že sobotní odveta je vyprodaná.
4: Zprávy.
5: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
7: 3 minutky po 9, dobré dopoledne, kontrolujeme taky stav na silnicích v metropoli. V Ostravě tedy nehlásíte, ani servery nehlásí žádnou dopravní nehodu. Pozor stále na komplikaci, která se vyšetřuje ve Hřbitovní ulici v Novém Jičíně, kde se zhruba před hodinkou srazily 2 osobní vozy. Je to nedaleko stavebniny Dek Nový Jičín, tak počítejte s tím, že se stále ještě můžete zdržet, na místě byla i policie. To je od nás vše. Ještě tedy kolegyně Dudová.
8: Dudová se hlásí. Lukáš ještě přeposlal zprávu, že v Peckovicích, jak je obecní dům, víš, orientuješ se?
7: Jo, jo.
8: Tak tam berou, tak jenom na závěr tohle.
7: Berou, berou. Mm-hmm. Berou, berou, berou, no. A Marika je tady, naozaj.
8: Tak se mějte, ahoj.
7: Půvabná žena. A tedy i Marika.
8: A štěstí.
5: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
9: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
10: V sobotu 6. června to bude v centru žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: No, super.
6: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. And the only prescription is
12: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
13: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
14: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
15: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
16: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Včera som sa s vami podelila o pohľad nad najbizarnejšími domami celebrit. A pretože ma to teda veľmi chytilo, ešte by som v tom rada pokračovala. Niektoré celebritky si nekupujú len luxusné vily s bazénom a výhľadom na more, že niektoré si zaobstarali domy, ktoré vyzerajú ako filmové kulisy. Neskutočné psie kusy, to proste nepochopíte. Tak ako teda býva napríklad bas-gitarista Red Hot Chili Peppers Flea. Ten vlastne v Los Angeles neskutočne netradičný dom. Komplex sa rozprestiera na 5,7 akra s futuristickou stavbou. Na pozemku sa nachádza viacero obytných častí, 5 spální, 5 kúpeľní, obrovský bazén a samostatná drevená kabína. Ale fantastické. Každopádne neskutočné. A čo taký Tom Ford? Ranch ako minimalistická pevnosť uprostred púšte. Až to berie dých. Mohli návrhár vlastnil obrovský Keropelon Ranch v Novom Mexiku. Nešlo len obyčajný ranch. Pozemok mal viac ako 20 000 akrov a hlavné stavby navrhol japonský architekt Tadao Ando. Súčasťou sídla boli jazdecké zariadenia, hosťovské domy, tenisový kurt, pristávacia dráha a dokonca westernové filmové mestečko Silverado, ktoré sa objavilo vo viacerých filmoch. To proste nepoberieš. No tak možno niekto z vás poberie. Počkajte si do finále.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Čau, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Scandal! You'll get me.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: A rozprávku, teda rozprávkovú cestu za vysnívaným bývaním ukončím ako inak než rozprávkovo. Catch Von D. Tak tento dom skôr ide do hororovej rozprávky, ale je to stále sen, priatelia. Tá terká podnikateľka Catch Von D si kúpila viktoriánske sídlo v Los Angeles, ktoré bolo známe aj z filmu Lacnejšie vo veľkom. Dom z 19. storočia má 12 565 štvorcových stôb, 11 spálni, viacero kúpeľní a Catch Von D ho pretvorila do dramatického gotického štýlu. Najväčšiu pozornosť pútal krvavo-červený bazén, ktorý vyzeral skutočne ako z hororu. No a ešte tu mám Robyho Downa Juniora. Ten má slabosť na netradičné domy a jeho sídlo v East Hampton je toho dôkazom. Dom z konca 19. storočia vyzerá ako veterný mlyn, no v skutočnosti nikdy nefungoval ako skutočný mlyn. Pôvodne išlo o dekoratívnu stavbu a detský domček, ktorý sa postupne rozrástol na plnohodnotné sídlo. V samotnom mlyne sa dnes nachádza knižnica a pracovňa, pričom celý komplex má 7 spálni a 11 kúpeľní. Nádhera, neskutočné. A možno aj toto by ste chceli, i keď možno iba niekto z vás.
0: Skandál s Marikou.
2: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
4: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
2: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
4: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
2: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
4: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
5: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Má rádi dva omr.
9: Tak to se pořád zpět teda 11. září. Naše buď valotí za premiéru, kterou si chcete chtít.
8: Uvěme francouzskou mají titik, kdyby šestě jít dřív pokaž pekarní pšata a společně s hajderaví.
9: Speka z 80 kon a cedle je, píš poutem do rově dramc spolupráce se soudavný.
8: Speky jsou dostaný pozav, buď valotí a teze, kýpte se smát a podpoří, který obtřebuj. Těším se na vás.
9: Arnem je lupal pak fršádu.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: JJ

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jo, jo, není nad jadernou mluvu, shut up and dance with me. Dobré dopoledne. Ale pravda, tohle patří mezi světové megahity a ještě dlouho, dlouho to bude fungovat. Na cestách v regionu ani v blízkém okolí ku podivu žádná komplikace v tuhletu dobu.
0: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

Já jsem až teprve teď zjistil, že včera Češi hráli hokej. Ano, uznávám, jsem ostuda, ale koukám ostuda, nejsem sám, když prohráli. Píšou tady s favoritem 1-4. Tak bych poprosil nějaké ty hokejové experty, kteří tady poslouchají, ať mi doplní vzdělání, jakože už jedeme domů? Nebo ještě není šance domů, ještě je pan Zaruba a spol budou nějak kombinovat nějaké varianty, jak by se mohlo pokračovat dál. Hoďte mi někdo info, ať jsem v obraze, já prostě poslední dny týdne nemám čas ani žít. JJ na Fresh Rád.

0: lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
7: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Je vidět, že Češi jsou hokejový národ. Mám tady mnoho vzkazů na téma, jak to teda je s hokejem, jak to bude. A pochopil jsem, že teda zatím domů nejedou, ale když mi bylo osvětleno, jací další soupeři, že snad v pátek tuším někdo psal, že s Kanadou. A pak ještě pokud postoupí tak se Švýcarskem, tak si myslím, že sice dnes domů ještě nejedu, ale už by mohli začít balit kufry. Ne, já samozřejmě držím palce, ale ta realita je podle sázkových kanceláří na výhru Česká s Kanadou 6,6. Jako mohli by chlapci překvapit, tak bych si dal třeba tisícovku a mít z ní 6,5 tisíce, že? Jenomže je tam to jenomže.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Já jsem si už nějakou dobu říkám, jak by se měla jmenovat tahleta etapa vývoje lidstva, no vývoje, života lidstva, protože bylo třeba století páry, já nevím, a podobné věci dobledová, že jo. Jak pojmenovat posledních nějakých 10-15 let, já bych ji nazval doba strašením, nebo strašecí? No strašná taky. Co zase, jo? Možná jste si určitě všimli, objevují se zase už předpovědi počasí. A už to tam lítá červenými barvami, varováním, tragickými zprávami, katastrofa. A přitom je venku 26 stupňů. Já bych pochopil červenou barvu třeba, kdyby bylo 46 stupňů, že jo? To je opravdu už něco špatně. Ale jelikož prakticky máme červen a v našich zeměpisných šířkách června, červenec jsou nejteplejší měsíce a jestli už teď novináři z 26 stupni rozlívají červenou barvu 106, tak jim všem doporučuji, aby v červenci nebo v srpnu hromadně spáchali sebevraždu. Udělají dobrý skutek pro lidstvo. Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Fresh Radio.
10: Jsme metropolitní rádio.
11: J-Lo,

Dlouho jsem si tady nebral na paškál, jak se říká, umělou inteligenci. Taky jsem si prošel asi dvouměsíčním obdobím, kdy jsem si s tím zkoušel hrát. Ve finále mi to ani jednou nepomohlo. vždycky to skončilo jinak, než jsem potřeboval. Ale co třeba vidím, obrovsky se to rozmáhá všude možně, protože třeba v prostředí klubu a nočního života a akcí. Speciálně vlastně teďkom byly víkendy několik po sobě různé autíčkářské meetingy a setkání. A na těch takzvaných flyerech, tedy na těch obrázcích, které zvou na akci, jsem přesně viděl generovány prakticky ve své podstatě stejné obrázky, jenom trošičku jinak designově. Přitom ty akce byly různě po republice. Evidentně prostě AIčko se stává aktuálně hitem. Ale jak říkám, měl se mě to zatím nepomohlo ani jednou. A je tady ale zpráva důležitá pro ty, kteří to používají častěji, tak je varování, že umělá inteligence zdraží, takže je dobré využít ji ještě dokud je to levné, asi nebo já nevím, jak to pojmenoval. Protože teď je to tak, že v naprosté většině případů jsou ty softwary, ty nástroje umělé inteligence dotované firmami, které je nabízejí. Ale samozřejmě jako každá jiná věc, která začíná s prostým slovem dotace, tak to jednou skončí, že? A potom... Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedenáctka klepe na dveře, na cestách ku podivu stále nic v regionu se neděje, tak nevím, jestli všichni dneska zaspali a někdo nejezdí po cestách, je to takové zvláštní, že?
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

pár týdnů zpátky, kolik, 2 plus minus, událost česká, kdy tehdy ještě neznámý zloděj ukradl lebku svaté Zdislavy v Jablonném. Potom ho našli a on se vlastně přiznal nebo vyjádřil, jakože to silně věřící člověk, tak se mu nelíbilo, že ta lebka byla vystavována po dlouhou dobu mimo tělo a chtěl dosáhnout toho, že prostě bude klid, tak ji zalil do betonu a chtěl hodit do řeky. Mě celkem fascinuje na to, jak na něho přišli, protože on se musel přiznat, na to není šance, že by to někdo dohledal. Nicméně, vypadá to tak, podle nejnovější informace, že dosáhl svého, protože lebka už je tedy vrácena. Církev vystaví v bazilice tu lebku ještě teď v sobotu a poté ji chce vrátit do hrobu. Takže ve finále frajer dosáhl svého, akorát z toho bude mít asi nějaké opletačky.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: No fighting. JJ na Fresh Radio.

Některým už začíná čas oběda, tak jedno drobné upozornění, které možná už ale nemusí být platné. Pokud se stravujete v KFCčku, tak má dnes dopoledne zavřeno. Všech 140 restaurací v České republice centrála zavřela. A píšou tady, že po 12. respektive minimálně do 11. hodiny budou zavřeny, možná už třeba otevřeli, ale zatím to tady není aktualizováno. A důvodem je to, že po těch několik měsíců už trvajících problémech s, nevím, jestli hygiena je dostačující slovo, tak se zavádí digitální systém kontroly těch potravin, takže by mělo být přesně vědět a vidět, dokdy který kus masa se dá spotřebovat. Jako, nevím, jestli za kolik, 3 hodiny, 2 hodiny, co to spustili, nebo co tam něco dělají, vyřeší takový zásadní problém. Držím jim palce. Ale zase na druhou stranu, vemte si, jakou ti prodavači měli výhodu, oni pro to maso nemuseli chodit. To maso přišlo samo do té housky.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: brown eyes. Ještě hodím jeden rychlý pohled na mistrovství světa v hokeji, ale spíše na zákulisí. Mě osobně překvapilo, když jsem stihl asi nějaké dva zápasy, možná aspoň částečně, že vždycky jsou záběry z kamer ze šaten. Když hráči přicházejí do těch šaten, jsem si říkal, tak to je husté. No. Takže milí hráči musí dávat velký pozor na to, co v tu danou chvíli říkají, byť jsou plní emocí. Ale objevilo se teď zase čerstvé nové video s kanadské šatny a vypadá to, že to není točeno na kameru, to spíš někdo točil na mobil a samozřejmě zveřejnil, že jo, tak to tak prostě dneska musí být. No a to video nevyznívá moc pozitivně, protože se v něm trošku nadává a vlastně tuším kapitán, že jo, Crosby je kapitán, tak poté, co Sidney Crosby přichází do šaten, tak tam hodí hlášku, ve které použije několik peprných slov, včetně oblíbené formulace fucking terrible, tedy slušně řečeno na adresu Slováku, že jsou strašně hrozní. No ale pochopitelně je to motivační řeč a byť by někteří možná teď řekli, to by neměl říkat, tak já naopak říkám, jenom ať to říká, je třeba ty emoce pustit ven. Spíš bych vyliskal toho magora, který to video pustil do světa. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz
7: Fresh Radio.

Koukneme do světa herců. Jeden z mých oblíbených komiků, největších současné doby, kterého pod vlastním jménem vždycky hledáte až na poslední místě, protože on se jmenuje Sacha Baron Cohen, ale celý svět ho zná buď jako Borata, což je asi jeho životní role, nebo jako Aliho G, nebo jako Bruno, toho slavného rakouského modela a podobně. No prostě Mr. Ironie se vším šary, ale mimochodem taky herec vážných a skvělých rolí. A teď mě skočila na sociálních sítích záležitost, normálně nevím, jestli to myslí vážně, protože u něj nikdy nevíte, ale on se tam minimálně tváří, že se pustil do biznisu s pánskými slipy asi, nejspíš, ale převratnými. A převratné jsou v tom, a já tak nějak tuším, že to je samozřejmě vtipné video, no ale co kdyby náhodou, převratné jsou v tom, že podobně jako naše něžné polovičky mají pro každé poprsí jednu kapsu, tak on přichází s myšlenkou, že pánský Versailles má taky dvě, teď jak to říct slušně, dva balónky, takže na každý balónek zvlášť kapsa. Jak říkám, já pevně věřím, že to je jenom nějaký vtipný for, dobré video, ale pokud se to chytne masivně, no tak zaplať pánbu. No ale když jsme u něj, tak si dám jednu z mých oblíbených jeho filmových věcí, Ali G in the House. Možná, až se mi to povede zmáčknout. Což se mi zatím nedaří samozřejmě, tak zkusíme to ještě jednou. Jo, to je ono. Myslím si, že pamětníci poznávají, oceňují ten kultovní kousek. A hlavně myslete na Reskept. Wicked, wicked, jungle is massive.

A vypadá to, že bohužel další tragická událost se stala dneska dopoledne v Belgii. Zatím nejsou fotky, ale myslím si, že to asi každý pochopí. Je tady informace, že v Belgii se srazil školní autobus s vlakem. Už teď se ví, že na místě jsou mrtví. Konkrétně v úseku mezi Antwerpami a Bruselem, takže během dne se určitě bude více a více tohleto téma rozpitvávat, tak se dozvíme. Fresh. Rád.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, máme tady prakticky poledne za pár minut a na cestách je jedna komplikace. Na D1, když jedete po dálnici směrem na Polsko, na Katovice, tak v místě, kde míjíte ten shopping outlet v přívoze, tak směrem na Polsko havarovalo auto, havarovalo do předmětu.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
0: Siesta.
5: Siesta. Siesta.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Teď nám to tady ve studiu hraje hodně nahlas v rámci odposlechu a mám velkou radost, jak to hezky zní. Tak doufám, že i vy si muziku a naše pecky dáváte pěkně osolené, ať už v autě, kde je to teď nejlepší, s otevřenými okny, abyste potěšili na křižovatkách i vaše spolučekatele na zelenou. Já jsem Roman, startujeme siestu, přidáme další pecky, ať už to bude Ale Farben nebo Dahul a taky Milky Chance. No a mrkneme na to, co se všude bude dít a kde byste u toho mohli být s námi.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: a taky Khalid Save My Love. Mám tady jednu ukázku z našeho odpoledního programu. Mikaela si vzala minulý týden pár dní volna, takže s Markem nebyli nějakou dobu a tak logicky při návratu očekávala, že Marek bude nadšený. No, pokud jste poslouchali včerejší odpoledne, tak možná víte, jak to dopadlo. Best
1: of Fresh. Mě by zajímalo, co jste tady vlastně ty 4 dny tak dělal bez mě. Tak celkově, jak jsi to prožíval?
2: Prožíval jsem to všechno úžasně, bylo to skvělé, bylo to famózní. Chvíli si mi chyběla, chvíli si mi nechyběla. Já si právě pročítám recept na rybí salát bez ryby z kuřecího masa, tak já myslím, že v dnešní době už je úplně všechno možné.
1: Počkej. Rybí salát z kuřecího masa,
2: ano,
1: no?
2: Falešný rybí salát z kuřecího masa. Já prostě nevím.
1: Tak tady svět už není úplně v pořádku.
2: Zkusíme,
1: tohle
2: uvidíme.
1: Fakt neznám. Úplně mimo. Best of Fresh.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale rostomilej.
5: Tak. Už jsem to... Oh, on fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Dobrá muzika je u nás jako doma, Kings a Getaway a taky pozvánka na dnešní Fresh Mix s Alešem v úterním čase mezi 17. a 19. pak taky ve středu a ve čtvrtek. Tradičně tahle dvouhodinovka nabitá jednak novinkami, jednak zajímavými kousky v dobrých remixech, to všechno je Fresh Mix. Tracklist najdete už teď na našich sociálních sítích, takže pokud nás ještě nesledujete, tak začněte sledovat a mrkněte, co vám dneska Aleš naservíruje a hlavně si to pak dejte naživo od pěti na Freshi.

0: Někdy stačí opravdu silný motiv a můžete ho opakovat vlastně skoro celý song bez výraznější změny a stejně je to velký hit Fisher a Losing It. Máme před sebou víkend, který bude zajímat hlavně děti. Spousta hezkých akcí, protože v pondělí máme 1. června, Den dětí, a bude se mimo jiné slavit taky v golf parku Lhotka, protože v tomhle areálu bude akce, která měla být už před 14 dny, ale to byl ten hodně chladný víkend. Takže teď v neděli konečně Family Day mezi v odpoledním čase ušitý na míru pro děti, budou tam poníci, minizo, skákací hra, tlapková patrola, zmrzlina, přehlídka hasičské techniky, golfový turnaj a taky naše živé vysílání. Určitě se těšíme, můžete i zkusit soutěž patování s námi, s moderátory Fresh Rádia. A jenom připomenu, že pokud byste chtěli hrát ten golfový turnaj, tak registrace do turnaje a více info na golfparklohotka.cz. Takže v neděli pište do kalendářů, my se těšíme.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Posloucháš Fresh Radio.

Lost Frequencies, Nathan Nicholson a So Much Beauty u nás na Freshi. Teď je pár dní relativně teplo a už se asi říkáme, kdy se trošku ochladí nebo kdy sprchne. Je to hodně zajímavé a teď se o tom i píše, že rekordní vedra v Evropě jen tak nepoleví a prý za to může zvláštní jev, který meteorologové nazývají jako tepelná kupole a v ní se právě hromadí horký vzduch jako pod poklicí a tak brání přílivu studenější fronty a oblačnosti, takže teploty na některých místech Evropy určitě můžou atakovat 40 stupňů Celsia. Nevím, jestli se to týká přímo i té naší oblasti, ale i dnes je kolem 30 a v nejbližších dnech to bude podobné, tak budeme sledovat, kdy se to zase změní a kdy se na chvilku relativně ochladíme, nebo i

0: Doprava. Doprava.
1: Tak aktuálně nemáme žádné komplikace, ale kdyby náhodou nějaká byla, tak určitě můžete napsat i vy, protože my to velmi rádi budeme distribuovat i dalším řidičům. A opravdu zdá se, že tohle slunečné počasí vypadá to, sklidňuje všechny, jedou si tak jako v pohodě. Tak buďme rádi, kdyby náhodou určitě pište, já jsem zvědavý a číslo doufám znáte 77337136. A místo negativních dopravních informací můžeme dát další muziku už za chvíli.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika.

0: Jste na Freshi, mám tady další novinku z oblasti robotiky a umělé inteligence, protože v Číně teď údajně sestrojili plnohodnotného pomocníka do domácnosti. Je to varianta humanoidního robota, který už konečně dělá to, co by nám mohlo výrazně ulehčit život, a to jsou domácí práce. Takže uvaří, vypere, dokonce i uklidí, kde je potřeba, a taky může být společníkem pro nějaké konverzace a podobně. Začne se prodávat někdy v první polovině roku 2027. Je to robot, který váží asi zhruba 100 kg, takže kdyby vám náhodou nechutnalo, tak zase úplně neskoušejte odporovat, říkat něco jako, že to se nedá žrát, protože vám těch 100 kg může dát velmi rychle i facku, ale budu se těšit, až se něco podobného objeví i v Česku.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Axwell Ingrosso, More Than You Know, tady je Fresh a Siesta. Máme v Ostravě štěstí na velké sportovní a kulturní eventy. Ty kulturní a festivalové nám začnou hlavně v létě a o prázdninách a tak, ale teď už se zase zjevuje, a je to velmi blízko, další velký sportovní event J&T Banka Ostrava Beach Pro. Je to v dolní oblasti Vítkovic a asi už víte, že se jedná o unikátní volejbalový turnaj, kde jsou ti nejlepší ze světové volejbalové špičky. My tam budeme mít živé studio Fresh Rádia. Je pravda, že zápasy už jsou vyprodané, ale je tam volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu, kde se taky promítají ty zápasy a to dění na kurtech, takže se určitě můžete stavit od neděle až do 31. května. Bude to určitě zajímavé, to teda vlastně od středy do neděle, tak abych to nepopletl. Takže 27. ve středu to startuje už zítra a trvá to do 31. do neděle. Tak je to. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Tak jsme se tady zakecali s Markem Urbancem, že dneska bude vlastně takový celkem sportovně nabitý den. Jednak fotbalová baráž mezi Baníkem a týmem z Tábora, což je dneska od 18 hodin. No a to byste ještě teoreticky pak mohli stihnout v klidu přijet na hokej, když to nebude asi moc v klidu, že dneska máme ještě poslední zápas ve skupině s Kanadou. Po včerejším Norsku je možná sebevědomí českých fanoušků trošku zničené, ale tak co se dá dělat? Důležité, aby bylo sebevědomí našich hokejistů se zpátky tam, kde je chceme vidět. Ale necháme se překvapit, nicméně pokud žijete sportem, tak dneska je prostě velký den pro všechny.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Siesta.

0: Skoro jsem si říkal, že by na fotbalovém Baníku na tom utkání pak mohli po skončení promítat ještě Česko-Kanada, že kotel by tam byl velký, ale chtěl by to velkou projekci, ale určitě se tam potkáte s Markem Urbancem a možná ho potkáte, jak tam bude mířit po vysílání na tu 18. Tak ho sledujte, kdybyste ho zahledli v prostředcích MHD, dejte nám vědět, bylo by to velmi kuriozní a my bychom se z toho velmi radovali, z téhle informace. Teď ale ještě malé ohlednutí za dnešním ránem, kde se Baník řešil taky. Best
1: of Fresh. Já nevím, jestli existuje ideální čas o tom bavit se o chlastu, asi ne, že?
2: Ne.
1: Dobře, tak teď existuje ne, ideální... A tak možná, když je teď o 10 vteřin víc. Ono to úzce souvisí s Baníkem a zápasem. Po čase přichází právě Baník Ostrava s velice zajímavou výzvou. Oni za každý domácí gól v úvodním duelu baráže o účast v Šancelize do sítě Táborská budou slevňovat pivo o 3 koruny.
2: Ne.
1: Počkej, dobré, fakt že? Jo. Jasné. Tak já doufám, že jich tam dají aspoň 5.
2: Monika Rudová jde dneska po dlouhé době na fotbal.
1: Já nejdu jako člověk, protože si myslím, že atmosféra bude naprosto famózní, ale moderuju, tak mi to nevíde, ale budu klukům držet, jo, chápeš.
2: Co moderuju? Řekla, budu klukům držet, ale ukázala jsi na prsa, tak nevím,
1: ne,
2: jestli.
1: Ne, já jsem ukázala, to si ale...
2: Tak promiň, tak, no, tak vidím, co vidím.
1: Jsem
2: ne?
1: Úplně rozhozená z toho.
2: A co budeš držet teda? Jako...
1: Budu držet pěsti, ne asi.
2: Palce se říká.
1: Ne. Best of Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Na cestách je relativně klid, ale míříme na Třinecko, kde se stala před chvílí dopravní nehoda v ulici Koperníková přímo v Třinci. Jsou tam v sobě dvě osobní auta, je to celkem frekventované místo, takže dávejte pozor. A ta překážka po nehodě se bude odstraňovat nějakou delší dobu, takže zhruba do té 15. 16. s tím počítejte, že vás to tam bude brzdit. Teď už rychlá rota, která vás naopak rozjede za chvíli. Marek s Mikaelou tady na Freši.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
0: Doprava?
9: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Rychlá rota!
10: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: po druhé hodince, no a Marika Michaela už se opět hlásí ze studia, našeho Fresh studia. Tak
1: dobrý
0: jsme
1: den.
0: Tady, krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak je dobrý, Marečku?
1: Já myslím, že určitě. Dneska hraje Baník, musí být dobrý.
0: Tak skvěle.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: 26. května, úterý po 14. hodině a já vám hnedka na úvod musím říct, že se stala naprosto zásadní věc.
1: Co se stalo?
0: Marek má kraťasy. Víte, co to znamená?
1: To znamená, že začalo léto.
0: Přesně tak. Myslím, že to není dávno, co jsme to řešili, že Marek říkal, že léto začne až v tu dobu, kdy si obleče kraťasy a já vám říkám oficiálně, je to tady. Je to tady.
1: Ano, dneska první den a pevně doufám, že ty kraťasy sundám až tak někdy kolem 16. října, kdy mám narozeniny, takže pak to taky trošku zase spadne to horko.
0: Tak my ti budeme držet palce a taky doufám, že ti to nám dneska neumrzne na tom baníku, až budeš potom třeba večer, víš, než se vykutálíš odtamať.
1: Jako vzhledem k tomu, že už spím při otevřeném okně a ti ptáci, ty potvory mě začínají budit ve 3 hodiny a pak ještě na chvilku usnu a přijede takový ten debil kurýr s tím autem, které mu řve a pak dává do těch schránek ty letáky, tak ten mě zbudí po druhé a po třetí už se zbudím, když potřebuju, naštěstí, no.
0: Tak děkujeme, Marečku, a já ti děkuju za oficiální zahájení léta.
1: Super.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: O ne, ne.
1: Jo.
0: Ne, ty jsi to řekla ale moc pěkně.
1: Strašně.
0: Jak už jsme říkali v minulém vstupu, Mareček se dneska chystá na Baník.
1: Ano.
0: Maro, a ty půjdeš tramvajkou prý?
1: No, když se dívám na ceny těch taxíků, tak asi opravdu pojedu tramvajku.
0: Marek zatím neví, jak se tam teda dostane, my budeme hledat spojení. A vy byste klidně Markovi mohli jako poradit. Myslím, že posluchači by tě tam mohli jako navigovat. Aha. By bylo velmi zajímavé to pozorovat, kam by ses dostal.
1: Jo, super, ale pozor, pěšky nejdu, jo, ani náhodou.
0: Pěšky, já vám řeknu, kam jde
1: pěšky. Maximálně na zastávku.
0: Teď jsem to chtěla říct. A tady kde jezdí ta osmička hnedka u fabriku.
1: Jo, Křížíkova, myslím.
0: Tak Křížíkova už je docela daleko. Tady přímo teďka stojí na plynárnách, tady ten zastávka tramvajky.
1: Ale já nevím, jak často vyjíždějí ty tramvaje, víš, jak z toho depa.
0: Jo, takže bys došel až na tu Křížíkovou.
1: Na tu Křížíkovou bych došel, jistě, to není zase tak daleko.
0: Dobře, tak já jsem velmi zvědavá, jak to dneska dopadne. Do 5:00 máme čas ho nějakým způsobem nasměrovat. Jo, milí posluchači, můžete být u toho.
1: Klidně nám napište, jak mám jít, jo, WhatsApp 773
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
12: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
13: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
14: Rychlá rota. Marek a Michaela.

0: Pravda nebo lež?
1: A je to tady, máme tady druhý den, máme úterý a hledáme druhé jméno do naší sbírky jmen, abychom pravděpodobně ve čtvrtek, protože v pátek nebudeme, vylosovali...
2: Sbírku
1: zvadlejch růží?
2: Ne, ty jsi to tak hezky řekl, že hledáme do sbírky a vlastně darujeme sbírku, protože 2000 korun do restaurace Sbírka, o to to hrajeme v tomto týdnu.
1: To je super, to já jsem úplně někdy rád, že na ten počítač nevidím a nevím, o co hrajeme, to je úplně nádhera. Jestli si myslíte, že to bude dneska tak jednoduché, jako že třeba jestli mám kraťasy, tak teda nebude, jo.
2: Ale
1: zákeřná otázka je úplně na snadě. Je pravda anebo lež, že Mikaela má dnes sukni? What's up?
2: 777-337-1036.
0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas. A přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
3: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend!
5: Opakuji, celý víkend! To znamená žádné tatí! A to už jdeme domů!
4: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
3: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
5: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
4: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
5: A v neděli Roman Pastorek.
3: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
5: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

Sparta s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Maro, a teď si to vyřeš ty, jo? Nechávám to na tobě.
2: Dobře, já si to vyřeším. Lidi, otázka zněla, jestli je pravda nebo lež, že Mikaela má dnes sukni. A vy jste se ani jeden netrefili. Všichni jste říkali, že to je pravda. Ale ona to je lež, protože nikoho z vás nenapadlo, že by mohla mít šaty. A Mikaela má dneska šaty. To znamená, že nikdo nevyhrává, políčko zůstává prázdné. A těšíme se na zítra. Děkujeme. A zůstaňte nám věrní.
1: Já vám k tomu můžu jenom říct, že jsem jako trošku protestovala a bylo to marné. Já ho dneska prostě nepřebiju, on je natěšený na baník. Já se s ním hádat dneska děcka nebudu.
2: Okno nebudu. Je otevřené, opatrně.
1: No právě, já pouštím aspoň pár hlasovek, abyste nám věřili, jo?
3: Čau, dvojko. To za mě by to mohla být pravda. Ne. Co by se ta Mikaela pařila? V kaťkách? Kurník, sukně do takového počasí. To je dneska nejvíc. Čau, Rostě.
1: Díky, Rostě. Další.
4: Krásný dobrý den vám přeji. Já si myslím, že to je pravda, bo tam je horko jak cip.
1: No, tak jako, je to tak, jak říkáš, jo?
5: Čau, to je to třeba pravda, ale poprosil bych o důkaz, díky.
1: No, tak důkaz bude, no, tak já se musím vás zase vyfotit ještě, no.
2: Jasně,
1: tak
2: no,
1: jako
2: to bude
1: dobrý.
2: Důkaz místo slibu, to už to někde bylo.
1: Prosím vás, tak nikdo, no. Tak zítra, jo?
2: Tak jo, těšíme se, papa.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. And the only prescription is more
8: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Jsi zákeřák.
1: Nejsem.
0: Jo, prý to byla zrada, ti tady píšou.
1: Ale tak jako raz a čas neškodí, tož nemůžete přece pořád jakože vyhrávat, a aby to bylo pořád jednoduché a tak. Já si myslím, že my vám někdy dáváme takové nápovědy a tak jednoduché otázky, že by to uhodl i debil. Pardon.
2: Marek a Michaela, každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Jdeme kouknout na cesty, jak to tady vypadá. Podívejte se v Třinci v ulici Koperníková, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla. Naštěstí je to bez zranění, průjezd ale se zvýšenou opatrností, takže tam si dávejte pozor. No a další dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Michalské náměstí, tady u dolu Michal, a tam jsou dvě havarovaná vozidla. Bez zranění, opatrně.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: další hodinkou další dobrá muzika a také spoustu našich dobrých vtipných řečí. To je rychlá rota na Fresh Radio. Tohle bylo Diplo feat Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me?
1: No nebylo Diplo, byl to Diplo, jo, ale jinak dobrý
0: Diplo,
1: v pohodě.
0: Bylo Diplo, no, mi to připomíná trošku
1: byl
0: Duplo.
1: Byl to Diplo, myslíš,
0: to myslíš
1: Flego Duplo?
0: Jo, přesně tohle.
1: Vy tady pořád do nás rýpete a chcete svlíknout za každou cenu Michaelu i z těch šatů, tak já si úplně myslím, že to není vhodné.
0: Prosím vás, pojďme ale otevřít, mě to jako nabádá k tomu otevřít téma nudismu. Klidně, protože vy jste tady napsali, že příště napíšete, že jsem nahá. Oni prostě nejsou spokojení dneska s tou soutěží ti naši posluchači. Já se jim jako nedivím, Maro, to bylo fakt jako zákeřné. Bylo to z naší strany zákeřné.
1: No ale po dlouhé době jako to bylo zákeřné až do konce. No.
0: Jo, jako stotožňuju se i s tebou, jo? Já jsem i na tvé straně, nemusíš se bát. Ale tak dobře, tak když vy byste mě teda jako svlékli, já se vás ptám, jak to máte s nudismem.
1: WhatsApp 77337136, myslím, ptejte mě, se neptejte.

0: Michaela na Fresh Radio, to jsme my dva na odpoledním vysílání. Rychlá rota. Trošku. Jasně, kdo není, prosím tě, kdo není, tak jenom lže. To je celé. Já si teďka trošku připadám, jak v té pohádce o tom hříbku, který najednou strašně rychle vyrostl, protože já jsem se trošku zcukla asi. Já jsem si sundala boty. Ne, já ti to potom povím.
1: Počkej, co jsi?
0: Já jsem si sundala boty.
1: A já si říkám, co to tu tak smrdí.
0: Přestaň. Ale já ty nedosáhnu na ten mixážní pult, jsem zjistila, že mi stačí jako centimetr dva dolů a už musím stát na špičkách pomalu. Já nevím, proč se to tak vysoké udělali. No, já to nechápu.
1: Ale přece je nějaká standardní výška u mixážních pultů.
0: Já mám standardní výšku. Tady se nebudem dohadovat o mojí výšce.
1: Ty máš nestandardní výšku.
0: Já mám
1: rostomilou. Ty máš podstandardní výšku. Na tobě standardního dneska není vůbec nic.
0: A dost tady. Pojďme k tomu tématu toho nudismu, protože jste se nám rozjeli.
1: Se postav na židli, hele.
0: Maro. Tam je otevřené okno, myslím, že se za chvilku vystřídáme asi, že půjdeš ty tam k tomu oknu. Je budu vyhrožovat dneska veřejně. Nudismus, hele, tak, pozor. Ještě nikdy jsem tady nebyla na nuda pláži, leda v koupelně, tak není nikdy pozdě začít, že jo?
1: Dobře.
0: Na druhou stranu tady máme další, jestli chceme fotku, tak...
1: Ne.
0: Počkej, je nějaká hezká holka, kdyby ti potřeba. Ne, taky ne. Jo, dobře. Dobře, tak ne, tak fotky nemusíte posílat. Každopádně tady je další odpověď, například, já bych se klidně podíval na nahá ženská těla, ale sám se svlékat nebudu. No, klasika, hušánku, klasika. Samozřejmě pouze štíhla nahá ženská těla.
1: Ano.
0: A tak jako, a někdo má rád ty paculatější hezké
1: holky? Jo, pohodě, já proti gustu žádný, když putát. No, ale jestli se chceš dívat na nahá hezká těla, tak se podívej na nějaké ty huby.
0: Dobře, v pohodě, já se povedl po taťkovi, takže se není za co stydět, nám tady vzkazuje Adam. Čímž jsem pochopila, že s tím nemáte úplně problém, jako s nudismem nebo chodit na hatí. Marku, teď otázka na tebe, ty jsi řekla, ať se tě neptáme, tak já se tě ale ptám.
1: Mm-hmm. Tak se mě ptej.
0: Mm-hmm. Tak mi řekneš v dalším vstupu, jestli chodíš na hatí a byl jsi někdy na nuda pláži?
1: Co ti potom?
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa.
7: Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
10: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Jelikož Marek dneska oficiálně zahájil léto svými kraťasy, tak my jsme tady taky otevřeli téma nudismu, nudistických pláží, nahoty. Ano, já vím, že není po 10. hodině, ale tak se zase nečervenejte, jako nestýďte se, nedělejte, jo.
1: Ne, v pohodě, máme tady žluté studio celkem, já si myslím, že tady ta červená vidět ani nepůjde.
0: Maro, ty jsi na nám neodpověděl, jak ty to máš, byl jsi někdy na nuda pláži, nebyl, chtěl bys jít, povídej.
1: Nebyl, nechtěl, nezajímá mě to.
0: Tak to, že tě to nezajímá, to ti nikdo nežereme, to na to ti vůbec neskočíme.
1: Ne, fakt ne, já nejsem takový exhibicionista.
0: Mm-mm. Ale tak na nahá ženská těla se podíváš.
1: To podívám, jo, to logicky, jako určitě. No. Mm-hmm. Nesmí to být třeba velikost jedné herečky, nebudu jí jmenovat, a jinak jo. Dobrý. No.
0: Tak máš svůj takový vzor, jo? Na který by ses podíval prostě. Mm-hmm. Jo. No to je v pořádku. No, ty se mě nezeptáš?
1: Já nevím, jestli to sem patří. Jako. Jak to máš? Ty se taky díváš na nahé ženské?
0: Ne, já se na nahé ženské jako ne, už bych jako vyhledávala cíleně na internetu, jo. Tak ne, to zas ne, to zas ne.
1: Dneska je prý úplně normální žít ve dvou je normálně, ve třech, ve čtyřech nebo tak, jakože.
0: No, tak to se vrací historicky, nepamatuješ, jak to bývalo kdysi, králové, královny, kolik jich měli, ne, králové neměli jednu většinou královnu, tak
1: No to neměli, no, ale většinou si z nich jakože přisvojovali násilím, takže to je trošičku jakože jinak ještě, no.
0: Tak dneska je to trošku dobrovolnější, no, trošku.
1: Trošku, no tak co ty?
0: No tak ti to řeknu potom, až se mě zeptáš.
1: Dobře. Fresh Radio.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Rychlá rota na Fresh Radio. Hezké odpoledne přejeme. Ty jsi chtěla, ať začnu, a přitom si mi je neupozornila na to.
1: Na co?
0: Co chceš jako ještě probrat, jestli si chceš znovu vracet k těm nahým tělům. A jak tě znám, tak asi ano, protože schválně si to udělala tak, abych já začal a zeptal se tě, jestli i ty máš ráda nahá těla. Chodíš ráda nahá a díváš se na holky, nebo na kluky, nebo na všechno dohromady?
1: Ty jsi to, Maro, teda úplně dál teda dohromady, tak jak jsem to fakt nečekala. Dívej se,
0: to
1: já jsem zjistila, nuda pláž, nikdy jsem nebyla na nuda pláži, respektive, že bych se tam jako nudistovala.
0: Já to viděl jenom ve filmu.
1: Ty jsi to viděla? Ne, já občas procházím. Teď, jak jsme byli naposled ve Španělsku, v Malaze, tak tam byla nuda pláž, kousíček. A já jsem zjistila, že tam je jako většina mužů. Takových 90%.
0: Byly
1: tam dvě holky.
0: Párek party, jo?
1: Jo, přesně tak. Byly tam dvě holky, které si myslím, že teda byly jako lesbičky spíš, ale normálně jsem tam neviděla žádné další moc holky. Takže já bych na takovou pláž jako rozhodně se spléknout nešla. Ale s nahotou jako takovou já problém nemám. Ne, tak jsme krásní, takový jací jsme. A já ráda na zahradě, na své zahradě si chodím nahá. Furt.
0: Proto bydlíš tak daleko.
1: No jasně, teď si na to kápl.
0: Aby tě nikdo neviděl.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Rychlá rota.
9: A neb dva, co nezastavíš.
10: Rychlá rota.

0: Já myslím, že by nás Marek zase mohl posílit nějakým vtípečkem, dlouho jsme žádný neslyšeli od tebe, Marku, trošku nuda jako.
1: Já vím, no, tak já tady jeden vtípek mám, ale asi úplně nevím, jestli není až po 22. hodině, no, tak já ho zkusím tak upravit.
0: To už je dneska jedno asi.
1: Dobře, tak já to teda zkusím upravit tak, aby to bylo
0: použitelné.
1: Aby to bylo regulární, jakože použitelná, tak no. Tak si to představte, jo, ve stejnou chvíli jsou dva mladíci na opačných stranách země koule. Jeden kráčí po laně mezi dvěma mrakodrapy a tomu druhému provádí orální sex jedna stará paní. No a oběma najednou jde hlavou stejná myšlenka. Víte jaká?
0: To nevím.
1: Nedívej se dolů, hlavně se nedívej dolů. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Na cestách to vypadá takto. V ulici Ostravská, dopravní nehoda třech osobních automobilů, je to v Petřvaldě, průjezd se zvýšenou opatrností a stále ještě máme nahlášenou dopravní nehodu v ulici Michalské náměstí, kousek od dolu Michal. Tam to bylo naštěstí také bez zranění, tak prosím pozor, pozor, pozor na cestách.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
12: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: 886 103 106 5 FM, také www.freshradio.cz, naše apka DAB+, prostě jsme úplně všude a jsme fresh, tomu věřte.
1: Hele, to bylo dobrý. Jak dlouho jsi to trénovala, přiznej se?
0: Asi 10 vteřin, než jsem šla tady do vstupu.
1: 10 vteřin? Kam jsi šla?
0: Tady do toho vstupu, jako
1: já
0: živě.
1: Hele, krom toho, že dneska hraje Baník, tak musíme říct, že Češi hrajou na mistrovství světa ve Friburgu, ve Švýcarsku, s Kanadou. A je to vlastně, dalo by se říct, zápas o druhé místo. Protože pak, když je prohrajeme, tak balíme kufry a fičí se do té druhé haly a dostaneme tak těžkého soupeře, že už to pak balíme úplně. Nechci být špatným prorokem, ale prostě, jestli budou hrát s Kanadou asi stejně, jak proti těm Norům, tak už já bych to čtvrtfinále ani nehrál.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Milý Marečku, tohle byla Olivia Dean, Man I Need.
1: Dobrý to je.
0: Dobré,
1: pohodě, super.
0: Pohodička.
1: Houpačka. Krásná, příjemná.
0: Kdyby si neměla v sobotu co dělat, myslím, že 30. května je v sobotu, Já ti doporučuji si zajít třeba zaběhat. Já nevím, jestli si to pamatuješ loni, ale byla tam tvoje sestra.
1: Jo, vzpomínám si na to video, já už nevím.
0: Já už těž nevím, jak se jmenovala.
1: Fakt si to nepamatuju, ale bylo to celkem vtipné.
0: Nějaká Maroslava to byla
1: videjko.
0: Asi.
1: Nevím, to je jedno.
0: Ta
1: paruka je tady na Alfovi, takže...
0: Měli bychom to zopakovat, protože se blíží ostravské běhny, které jsou teďka v sobotu, budeš se běžet od Karolíny, no a zbytek si řekneme za malou chviličku, protože by k nám měl dorazit host, který nám to celé přiblíží.
1: Čekáme na hostku, čekáme.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: teď už tady nejsme sami. Už jsme se tady obohatili o další krásnou dámu, Marečku. To je vždycky příjemné tady být ve dvou dámách, že jo? Další dvě dámy na tebe tady jsme.
1: Určitě, pořád je to lepší než karedý chlap, jako v každém případě. No. Máme, přivítejme mezi námi hosta Irena Skřipcová, se tahle ta holka říká, jmenuje teda jakože celým jménem, ale prosila nás, abychom mi říkali Iris.
0: To zní moc pěkně, to zní jako nějaká květina. Tak krásné
1: ahoj,
0: odpoledne.
1: Ahoj, hezké odpoledne. No a kdo to je, co to je, proč to je? No, protože se blíží Ostravské Běhny, tak jsme si pozvali jednu z organizátorek, tak bychom se rádi zeptali, jak vlastně vůbec ty Ostravské Běhny začaly, kolikátý to je ročník, kde se startuje, kde se končí, kolik se toho běží, nebo je těch běhů více a tak, jestli teda můžeš postupně, dej si to do hlavy, jak potřebuješ a v klidu nám odpověz, já už mlčím.
2: Já myslím, že dneska už v hlavě nemám nic, ale zkusíme se sumírovat, tak vlastně Ostravské Běhny letos se běží třetí ročník. Vznikl ten závod, dá se říct, s tím, že byla taková nějaká mezera na trhu, řekněme. Jo, jeden rok, takže na jaře prostě hezky krásně vyběhnout, tak nebylo nic takového vyloženě pro dámy a pro děti. Kvůli tomu jsme zorganizovali závod. Běží se veškeré to zázemí, dění, start, cíl a tak dále na náměstí biskupa Bruna u Forum Nová Karolina. Takže mezi Trojehalím, Forum Nová Karolina, jasně, budova organiky. Budeme tam mít doprovodný program a tak, k tomu se možná ještě dostaneme. Teď važuju, co ještě
1: běží. Kolik se to běží? Promiň.
2: Jo, trasy. Máme vlastně dětské, pro fakt ty menší děti. Tam je zhruba, myslím, 250 metrů a asi 500 metrů. A pak máme trasy 2,5 kilometru, 2,5 kilometru Nordic Walking a 5 kilometrů.
0: Trasa, znamená, kterou by zvládl i Marek třeba?
1: No, já možná ten Nordic Walking o jedné noze. To se asi neběží, ne? Nordic Walking je chůze.
2: Chůze, ano. A tam teda musím říct, že hlavně u cílové rovinky ty dámy, jako ty mají šelné pichy. Jo, ty fakt skoro běží.
1: Že těma hulkama dělají díry úplně do té dlažby, že?
2: Přesně. Tam se předbíhají, jo, to je fakt, to je rivalita.
0: V kolik se, prosím, Iris, startuje? Je to teďka v sobotu, 30. května, to už jsme říkali předtím. A start?
2: Starty jsou různě rozdělené, vlastně první starty jsou, jestli se nepletu, myslím, že 2,5 kilometru, pak tam máme dětské běhy, pak Nordic Walking, 5 kilometrů je poslední start, přesně když tak časový harmonogram najdete vlastně na webovkách závodu.
0: Uh-huh. A ty jsou?
2: A ty jsou www.ostravskebihny.cz.
1: Uh-huh. A jak je to se startovným?
2: Startovné, no teď už bohužel se online nedá přihlásit, takže registrace je možná přímo na místě. Nejlépe, když se chce někdo registrovat, tak fakt nejpozději před tím závodem, jo, na který chce jít, takže zkontrolovat harmonogram na webu. A myslím, že na místě teď, ať se nepletu, 600 nebo 700 korun, myslím, ženské startové závody a asi 200 korun dětské, ale nekoukal jsem na to teď, se přiznám.
0: Jasně.
2: Plný den.
0: Počasí máte objednáno, určitě.
2: Jo, máme.
0: Jaká je vždycky účast, veliká?
2: Je velká, každý ročník vlastně to roste, jo, počet závodnic. Věříme, že na místě právě budou taky nějaké registrace, tím se to ještě zvýší, tak teď máme asi nějakých 320-330 žen i děti.
0: Mm-hmm. Dohromady.
2: Dohromady.
0: Fajn. Startuje se asi po každé zvlášť, takže začíná se Nordic Walking, potom je nějaká ta kratší trať a ta nejdelší je nakonec?
2: Nejdelší je poslední.
0: Výborný.
2: Jo, nejdelší je poslední a mezi tím jsou vlastně ty dětské běhy.
0: Super.
1: No, tak super. Tak máme tady super hosta Iris aka Irena Skřipcová, což je jedna z organizátorek Ostravských běhen.
0: Zatím děkujeme.
2: Děkuju.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Běhny. Ostravské běhny.
1: Ostravské.
0: Máme tady spolupořadatelku Irenku Skřípcovou.
1: Nebo
0: hezké odpoledne ještě jednou.
2: Ještě jednou hezké odpoledne.
1: My jsme tady zmiňovali, že už je to tuto sobotu, takže vlastně pár dní se vyspí a jdou holky na to.
2: No.
1: Je tam spousta taky kategorií, o kterých jsme se bavili i pro děti, pro ženy. A jak je to vlastně s muži? Jak to tam ty muži mají? Chodí aspoň fandit?
2: Chodí. Chodí samozřejmě podpora, určitě tatínkové je fajn, když hlídají občas děti, že nějaký tak kolem jdoucí, víme to plná živen, takže to láká pohledy.
1: No a potom čekají v tom a cíli na ty ženy a dají jim aspoň pusu.
2: Jak to, Já si myslím, že mnozí jo.
1: Mnozí jo. Bavili jsme se taky o tom, že se začíná ráno a je to až do odpoledne. Prosím, řekneš nám přesnější časy.
2: Od 8.30 začíná prezentace. Nemáme tam zmíněný konec prezentace, ale jak už jsem říkala, fakt půl hodinky před závodem, na který se chystají závodnice nebo děti, tak dorazit. Končíme, no, dá se říct, v jednu hodinu vyhlášováním, ale to bude chvilinku trvat, takže kolem půl druhé hodiny. Mezi tím je tam připravený bohatý program, ať už stánky doprovodné, nějaké s občerstvením, nějaké výrobky, sportovní oblečení. Máme tam i koncert kapely mladé.
1: Kdo tam bude?
2: Kapela Balistik.
1: Balistik?
2: Tak určitě mrkněte, kdo má mezeru, já nevím.
1: No, tak to jsem já třeba.
0: Já nemám mezeru, já mám díru.
2: Já se nebudu ptát, kde. A, no, takže
0: hudební,
2: i kapelu tam
0: má. Hudební díru.
1: Já, jestli jedy zase příště
0: pozvu. Holky, nechte toho.
1: No dobré, pokračujeme, pojďme trošku seriózně. Ano, takže kapelu máme.
2: Máme tam individual fitness, ti budou mít vlastně warm upy před jednotlivými závody i pro děti.
0: Takže rozcvička.
2: Ano,
0: bude. Tam musí být. No.
2: Bude určitě, pak tam bude mít pojišťovna 211, testování in body, jo, snažíme se fakt doplnit ten program. A zároveň Forum Nová Karolina vlastně má doprovodný program, nebo doprovodný, má dětský den, ten
1: ano.
2: Takže tam budou maskoti, chill out zona, skákací hrady a podobně.
1: Super. Iris, je něco ještě, co by bylo potřeba říct a vzkázat? Prosím, zmíň ještě jednou ty stránky třeba.
0: Určitě, a jestli můžeš něco, co se týče organizace, jako seskupení, kde se mají lidi srocovat a tak. Jestli chceš, vzpomeneš si, můžeš.
2: Jo. Stránky jsou www.ostravskeběhny.cz a vůbec to hlavní dění veškeré je na náměstí biskupa Bruna, vedle Forum Nová Karolina, tam najdete stánky, startovní cílovou rovinku, kolem budovy organika, dětské běhy a jinak ženské běhy vlastně směrem na Trojhalí a za řeku a až směr k dolní oblasti a zpátky.
1: Wow. Super, užijte si to moc krát sobotu určitě. Přijďte vy, co nejste registrovaní, budete moct i na místě. A my děkujeme Iris, neboli tedy Ireně Skřípcové z Ostravských
2: běhen. Taky moc děkuju,
0: mějte se. Ať se vydaří nejenom počasí, ale kompletně celý závod. Měj se krásně
2: určitě.
0: A hezký den.
1: Ahoj, krásné
2: odpoledne.
3: Sběrně na výstavní, Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Rychlá rota.

0: Ulice Ostravská, v Petřvaldě tam jsou 3 havarovaná vozidla, prosím dávejte si tam pozor, naštěstí je to bez zranění, ale i přesto to může být dopravní komplikace.
1: To je všechno?
0: To je dneska všechno.
1: Super, za chvíličku 17. hodina a s ní i samozřejmě Aleš Bruna in the mix, úterní super chuper fresh mix na o 19 hodin, taky DJ Daniel. DJ Daniel
0: Marečku,
1: se svým pořadem.
0: Marečku, ano. Krásný baník, už si to zítra se těšíme na to video, jak pojedeš tramvají, doufám, že pojedeš.
1: Já teda doufám taky, že mi do ní pustí, no tak mějte se fajn a čau. Zítra, ahoj.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Buď v...

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let.

0: House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Velice příjemná věc na úvod. Připomínám kompletní playlist té první hodinky, kde vždycky projíždíme hitparády a kluby. Poušíme si novinky, premiéry a zajímavé věci. Playlist vždycky najdete na mém a frešáckém Facebooku. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení.

americký mladíček, countryová hvězdička Cameron Whitcomb, ale hlavně legendární americký DJ a producent Diplo. Jejich novinka Would You Still Love Me? Tak trošku to zní jako starý dobrý Avicii, že jo?

Americká zpěvačka Gracie Abrams je zpátky. Byla velice úspěšný rok 2024. Hity jako Dead So True jste slýchávali u nás. A teď tedy Hit The Wall. Písnička, která má velké hitovní ambice. Je z nového třetího alba Daughter From Hell, které vyjde. A vy jste na freši. In The Mix.

Jdeme dál, jdeme tradičně při úterku na Fresh in the Mix, Sony Fodora z Austrálie. Ale taky Libionika, která měla velký hit People 4 roky zpátky. Je tedy společně se Sonym Let Me Be In Your Arms. Písnička okamžitě vystřelila do hitparád, protože je fakt hodně chytlavá, hodně povedená. Už ji také slýcháváte od pátku u nás na Fresh Radio.

pán, který zná úplně všechno, Mr. Know It All. A tady svým strojem uvidíme letos v Ostravě, na Kolorci. Taková speciální taneční remixovaná verze z Ultimixu. Kluci se opět pochlapili.

opět velice chytře vysiblovaná stará muzika Changes. To je Mr. Tommy Richmond. Dva roky zpátky měl skvělou věc Million Dollar Baby, taky hrajeme v nějakém tanečním remixu. A teď tedy se vytasil s touhletou novinkou.

Ještě Alexandriu před 12 lety vydali písničku Selfie. Nikdo netušil, že Chainsmokers budou hodně slavní a že dojedou i do Česka. Tak těch hitů samozřejmě přišlo více. Roses, Don't Let Me Down, Closer. A teď je tady Echo, abyste na freshi, in the mix.

Tak zhruba ve stejném roce, tady 2014, uspěl i Robin Schulz, německý DJ a producent, kterého právě teď posloucháte s jeho novinkou Better Times. Víte, jako Waves, Prayer in Sea se zapsali do dějiny taneční muziky. Letos už třetí single, ale zatím tak jako prošuměli všechny. Tak uvidíme, jak tenhle ten

pozor, tohle je další oficiální fotbalová. Ghost se jmenuje. Brazilská Anita. Nigerijský Rema. A taky Lisa. Dávají góly.

A taky aplikace a taky DAB+, jsme fresh. Připomínám kompletní playlist tohleté první úterní hodinky jako vždy na mém a frešánském Facebooku. Tohle to je britský DJ a producent Clooney, Dave Clooney. Neples s tím hercem, haha.

Tak za chviličku pokračujeme in the mix, dáme třeba výhrkyni letošní velké ceny Eurovize, tedy Bulharku Daru, ale taky Jamesa Hypa, nebo britskou Sigmu, tedy Dramíky.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: pokračujeme sem zpátky při útrchu In The Mix. Na baby, ale David Guetta tento remixoval a udělal z toho docela slušný tík. Pop That Thing. Hezký poslech.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.

Tohle to se opravdu podařilo. Remixoval David Guetta, připomínám. A hitík se z toho stal docela velký. Přidám taky v rámci úterka na Freshi jednu bombu, kterou přinesla velká cena Eurovize letošní. Ano, ano, odehrálo se velké překvapení. Poprvé totiž velkou cenu Eurovize vyhráli Bulhaři. Konkrétně bulharská Dara, vlastním jménem Darina Jotová, 27letá hvězdička, teda zatím to byla vždycky tamní hvězdička, ale teď už je to hvězda mezinárodního kalibru. Přesně s touhle písničkou vyhrála. Mění se tam rytmus, je tam kousek bulharská. Bangarangarang.

první úterní hodinky lehké zpomalení, ale taky Bella Kay. Americká hvězdička, která vznikla díky TikToku a virálu a její I love it, I love it, I love it. Obrovský hit v současné době. Takový speciální Ultimix remix, trošku našlapanější ze spodu.

Já už se to tam ozvalo. We the best music. DJ Khaled. Je to 10 let, co měl obrovské hity I am the one, Wild Thugs s Rihannou, nebo

That was DJ Khaled, another one. Pravda, taky Future, a little

americký vlajíček Malcolm Todd má nový single. Opět jedna virálová písnička, nahrávka. Nebo TikToková. Možná bychom mohli říct, že nebýt sociálních sítí, nebyl by taková hvězdička. Je pohledný a písnička je chytrá, zajímavá. Jmenuje se Earning a už dobývá hitparády, je ty normální, jenom ty virální. Abyste napršili, in the mix.

Britské duo Sigma. Nedávno byli ve Fabriku, myslím, že loni na podzim. Je hit Nobody to Love z roku 2014 se pořád velice úspěšně hraje. Tady je novinka. Need You Now.

Tak tlačíme to do finále. Poznali jste ho? Michael Jackson, jasně, ten je teď v kurzu díky filmu. Dále úspěšný film, písničky znova vytvarádě, celá alba znova vytvarádě od Michaela. A i nevydaná věc Chicago, právě teď na Freshi.

Písnička vyšla původně v roce 1999, nebo byla natočena. Děla víc, ale nevyšla. Nevyšla se na album. Tak vyšla posmrtně. A teď virální hit na Spotify 700 milionů přehrání.

Tak se to jmenuje Material Lover. Britská Sienna Spiro. V červenci vychází první album, debutové album, je to hvězdička TikToku. Já vím, TikTok prostě vládne světu. A pozor, muzika je skvělá. Připomínám playlist na mém Facebooku i na Frešáckém. Za chviličku si dáme hodně staré muziky. Hodně staré, dobré, taneční muziky. Doufám, že budete u toho. Jsme

0: Tak za chviličku se zpátky se mnou Fresh Party House Mix. Dneska jeho první půle.
1: Fresh Radio.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
12: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

Tak jsem zpátky, jak jsem sliboval, jak jsem avizoval, spousta staré dobré taneční muziky. Po měsíci tady pokračování. Fresh Party House Mixů. Dneska už je to 12. 12 hodin staré muziky napříč žánry, napříč věkem. Už se vám nabídl retrospektivně. Jsou to ty klasické kousky, které se neustále předělávají a které jsou milníky taneční muziky. Tak hezký poslech. Jen tak mimochodem s tímhletím singlem, kdy si debitovali švédští Swedish House Mafia One s Pharrellem Williamsem 2010.

Slavné Tupakovo Motherfucker, Riverside Motherfucker. Jinak nizozemský DJ a producent Sidney Samson 2009. Dneska to bude trošičku říznější. S těmi zvuky, s tím aranžmá, s tou taneční muzikou, starou dobrou.

Jinak playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Dneska první půlka, zítra druhá. Fresh Party House Mix číslo 12.

Lakers, B-Boys, Superstar DJs. Here we go! 1999 Chemical Brothers, viděl jsem je naživo teď loni na Ibize. Hodně to řezali teda, překvapivě, ale to je ale klasika. Pozor, takový legendární videoklip, kde tančí kostry.

David Guetta, francouzský mága DJ. Love Don't Let Me Go. Původně písnička vyšla normálně, pak vyšla v takovém mashupku společně The X. Nebo s The X. 2006. A pak se samozřejmě chytla. Obrovsky.

Party is crazy, my crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No, zjíždíme starou dobrou taneční muziku. Fresh Party House Mix číslo 12, jeho první půlka. A slavné Rattle. Teda původně vyšlo jako originál, instrumentálka. Pak byly přidány vokály 2012.

Tiny Tempach. Ten tenkrát ukládal vokály k instrumentálce Tsunami. Tsunami Jump. Dubs. Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of 2014. Vy jste lovili ve své pružované paměti a nemohli si vzpomenout.

A nás chyru o šoutek. Taky We Are Loud. Buja. 2013. Lidi, který má uprostřed drum and bassovou

Jedeme staré bomby na Freshie, nový z Francie, úterka. Připomínám Fresh Party House Mix číslo 12 dneska, první půl, zítra druhá. Playlist na mém Facebooku a tam byste se dozvěděli, že tohle to je mexický DJ Teoro a jeho 5 Hours. Písnička nejdříve vyšla jako instrumentálka, to si taky dneska dáváme, to je Origoš. Pak se přidali vokály DC a potom i Chris Brown s toho udělal 5 More Hours.

Je fakt, že těm instrumentálkám potom ten vokálek hodně pomůže komerčně, no. Taky původně instrumentálka z roku 2003 a 2007, tohle ta zpívaná verze, The Creeps, Freaks.

Němečtí Sono. Keep Control 2001. Keep control of me. Se touhletou písničkou to dnešní vzpomínání, taneční vzpomínání na Freshi zakončíme. Zítra pokračování, tady druhá půle Fresh Party Mixu. Připomínám playlist Můj Facebook. Je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Zítra si dáme třeba Tom Crafta, Dahul, Energy 52 nebo Josha Vinka.

0: Fresh Radio. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Tak, jdeme do finále. Dnešní předělový Megamixík je plný současné taneční muziky.

Ďábel nosí Pradu, číslo 2. Yes. Fresh Mix a Aleš Bruna. Lady Gaga do Runaway.

0: Fresh Radio. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Víkend na chatě. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatěnísko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, napukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio. Jsme tam, kde to žije.

0: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
7: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

That's powerful. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodává

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s nima dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kick in the door, vykradneme celý stůl.

0: Blíží se Den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

friend.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakuji, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!

0: Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

bad memories. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Fresh Radio.

hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: blíží se den dětí a já jim chci o víkendu udělat radost. Ale kde, jakou a kam?
1: Kam? No přece do Umparku v Ostravě Radvanicích. Fresh Weekend a.k.a. Den dětí po celý víkend.
2: Opakují, celý víkend. To znamená žádné tati a to už jdeme domů.
0: Trampolíny, parkour, airbag, nafukovačky a Fresh Challenge razítková mise.
1: A k tomu Fresh Disco s Fresh Rádiem a Fresh DJs.
2: A tombola, kde se může stát, že dítě vyhraje víc, než rodič zvládne unést.
0: V sobotu hraje a moderuje Marek Urbanec.
2: A v neděli Roman Pastorek.
1: Fresh Weekend s Fresh Rádiem v Umparku v Ostravě. A neb dej si u nás kafe a unav své děti.
3: Fresh Radio! Jsme tam, kde to žije!